0: centralizovanou státní stavební správu. Poslanci k ní stačili už předložit víc než stovku pozměňovacích návrhů. Ex-ministr Marian Jurečka například navrhuje, aby obce mohly vlastníkům dlouhodobě neobývaných bytů zvýšit daň z nemovitosti. Mělo by to vrátit do nabídky třeba byty používané ke krátkodobému ubytování turistů. Sněmovna večer projednávání stavební novely nedokončila. Poslanci kvůli nízké účasti nemohli hlasovat o přerušení debaty. Čerstvý miliardář už má svou výhru na účtu. Rekordní Eurojackpot získal online sázkař. Po odečtení daně tak na svém účtu vidí 2,5 miliardy korun. Výhru si nemusí vyzvedávat. Sázková kancelář Olvin Česko ale i tak čeká, že se výherce osobně přihlásí. Může mu nabídnout právní a psychologickou pomoc i finanční poradenství. Rádiu Impuls to řekla mluvčí společnosti Dita Stejskalová.
1: Je to náš dlouhodobý zákazník, který s námi sází online. To znamená, že on už na svém zákaznickém účtu tu výhru vidí. Víme, že si vsadil plný tiket, jeho cena je 400 korun.
0: Na rekordní téměř 3miliardové výhře u Olvinu vydělá i stát. Výherce na daních do státního rozpočtu odvedl téměř 437 milionů korun. Zájem o české státní dluhopisy přesáhl 50 miliard korun. Víc než polovina z celkové sumy připadá na pětileté fixní dluhopisy s úrokem přes 4,5%. Ministerstvo financí o tom informovalo agenturu ČTK. Zájem o dluhopisy republiky víc než dvojnásobně překročil původně plánovaný objem emise 20 miliard. Ministerstvo minulý týden oznámilo, že bude dluhopisy dál nabízet nad rámec emisního plánu. Upisovací období potrvá do 28. června. Jihomoravská Pálava se chystá na tradiční nápor turistů. Už teď se plní penziony a hotely. Hlavním trumfem kraje je samozřejmě víno.
2: Chráněná krajinná oblast Pálava je určitě nejvinařtějším regionem u nás. Husté pásy zelených vinic a stejně četné sklepy s ubytováním, ale čím dál více také moderní, středně velká vinařství s využitím posledních trendů v oboru. Lahodná vína a taky na pohled lahodné zříceniny hradu, obří vodní nádrž Nové Mlýny, penzionu jako Hub po dešti. Oblast kolem Mikulova čeká od června do září tisíce a tisíce turistů. Jan Čada, Rádio Impuls, Pálava.
0: Fotbalová konferenční liga zná svého vítěze. Stali se jim fotbalisté Crystal Palace, kteří ve finále v Lipsku porazili Rayo Vallecano 1-0. Pro trofej si tak došli hned ve své premiérové sezóně na evropské scéně. Třetí kolo dvouhry Roland Garros ozdobí další tři čeští hráči. Na pařížském Grand Slamu postoupili tenisté Jakub Menčík, Karolína Muchová a Marie Bousková. V deblu bude pokračovat do druhého kola Kateřina Siňaková s americkou parťačkou Taylor Townsendovou. Na cestě do třetího kola dvouhry neuspěli naopak Tomáš Macháč a Sára Bejlek. Ve čtyřhře končí úvodním kolem Linda Nosková po boku Terezy Valentové. Dnes bude na obloze hlavně sluníčko, mraky ho přechodně doplní nejvíce na severu a východě. Naměříme do 25 stupňů, na severu a severovýchodě území bude kolem 20. Ze zpráv je to všechno, hezký poslech vám přeje Lenka Svobodová.
3: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: probouzím se a zase se nemohu ubránit myšlence vrátit se o nějaký ten rok zpátky. Být zase malým klukem, který si rád hraje, který je s tebou.
1: Rádio Český impuls.

0: I takhle hraje Český impuls.
1: Máš, má ovečko, dávno spát, i píseň ptáků končí.
0: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.
2: Přicházel s rosou každé ráno, na dveře psal mi, že je sám.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: Radio Český impuls. Zprávy ve tři.
1: V Česku se bortí dosavadní teplotní rekordy. Včera padaly už pátým dnem v řadě. Celkem u nás dlouhodobě měří 171 stanic. Včera zaznamenalo rekord 31 z nich. Na Facebooku o tom informoval Český hydrometeorologický ústav. Vysoko teploty stoupaly hlavně na jihu republiky. Nejtepleji bylo v Jihomoravské Strážnici, kde naměřili 31,9 stupně. Dnes se má o něco ochladit. Odpoledne naměříme do 25 stupňů. Na severu a severovýchodě spadnou maxima jen k 20. Oteplení pak má znovu vrátit až víkend. Kratom by se mohl vzdálit i 20-letým. Stát podle premiéra Andreje Babiše zvažuje pro uživatele kratomu zvýšit věk z 18 let na 21, případně ještě víc prodej regulovat. Odborníci z různých oborů se včera na úplném zákazu neshodli. Zástupci policie nebo dětských lékařů ho podpořili, naproti tomu odborníci na závislosti nebo ekonomiku v takovém případě varovali před růstem černého trhu. Za zásadní považují prevenci a povědomí o účincích této látky. V současné době je prodej známé látky se stimulačními nebo uklidňujícími účinky povolený regulovaně jen dospělým a v obchodech s licencí. Podle Babiše ale regulace funguje pouze na papíře, protože kratom se ve skutečnosti dál prodává na internetu i v obchodech, které licenci nemají. Šumavská hojsova stráž prokoukne, bude mít novou náves a lavičky s ohništěm. Změnami v centru tak napodobí horské středisko Železná Ruda, pod které spadá.
2: Po rozsáhlé revitalizaci centra Železné Rudy se hezčího veřejného prostoru dočká i další část města. Rekonstrukce návsi v hojsově stráži za více než 1 000 000 korun už odstartovala. Přinese lavičky, komunitní ohniště, chodníky a novou cestu k hasičské zbrojnici a faře. Vylepšené centrum obce bude sloužit k setkávání a všem sousedským a kulturním akcím, jako je například rozsvěcení vánočního stromu nebo stavění majky. Klára Fajstová, Radio Impuls, Hojsova stráž.
1: Největšími pracanty Evropské unie jsou Řekové. Zatímco průměrná týdenní pracovní doba je v 27 necelých 36 hodin, v Řecku přesáhla 39,5 hodiny. V České republice jsme podle statistického úřadu Eurostat v loni pracovali průměrně 37,5 hodin týdně. Po Řecku pracovali nejvíc v Evropské unii Bulharsko a Polsko. Naopak nejkratší pracovní týden vykázali Nizozemsko, Dánsko a Německo. Všechny tři zmíněné státy byly pod hranicí 34 hodin. Týdně. Fotbalisté Slovácka ukázali, proč jsou favority baráže. V úvodním utkání baráže o první ligu dokázali otočit nepříznivý vývoj a nakonec v Brně nad Artisem zvítězili jednoznačně 4-1. Slovácko se tak výrazně přiblížilo k udržení prvoligové příslušnosti. Potvrdit ji může v nedělní odvetě od 13 hodin, a to doma na svém stadionu v Uherském Hradišti. Hokejový fantomas musí masku ve Švýcarsku skrývat. V našem vysílání to řekl legendární fanoušek národního týmu Vasil Simkovič, který coby fantomas jezdí na hokejové turnaje už 27 let. Na letošním šampionátu se zatím zúčastnil 3 úvodních zápasů naší reprezentace, a to znovu stylizovaný do fiktivní postavy geniálního zločince. Fantomasí triky musel Simkovič vytáhnout už před vstupem na samotný stadion.
3: Když jsem se vzal, že tam ty masky jako možná nebudou moc být, tak jsem si ukryl na tajné místo. Tam mi nikdo na to tajné místo nepůjde, takže ji vždycky pronesu, ale nebyl problém žádný ani v hledišti. A dokonce jsem tam zahlídl i nějakého dvojníčka, jo. Tam za ním pak šel můj bodyguard a ten mu domluvil, jo.
1: Směrem k dnešnímu čtvrtfinále našich hokejistů s Finskem je Fantomas Simkovič optimistický. Typuje výhru 5-2 a postup do semifinále. Dnes čekáme slunečnou oblohu, na severu a východě se během dne přechodně prosadí kupovitá oblačnost. Nejvyšší teploty budou většinou mezi 21 a 25 stupni. Ze zprávy to všechno, hezký poslech vám přeje Lenka Svobodová.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

plášť na šáty neplatí. Ani prach, ani smích, ani řep, ani smích, ani mráz, ani déšť, ani sníh, ani plášť na šáty neplatí. Ani prach, ani prach, ani prach na šáty neplatí. Jenom já.

0: rychle hraje Český impuls.
1: Kdo vchází do tvých snů, má lásko, když nemůžeš v noci spát.
0: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.

0: Rádio Český impuls. Zprávy ve čtyři.
1: V případě novely stavebního zákona vidí poslanci prostor pro zlepšení. Koaliční novela má hlavně zavést centralizovanou státní stavební správu. Poslanci k ní stačili už předložit víc než stovku pozměňovacích návrhů. Ex-ministr Marian Jurečka například navrhuje, aby obce mohly vlastníkům dlouhodobě neobývaných bytů zvýšit daň z nemovitosti. Mělo by to vrátit do nabídky třeba byty používané ke krátkodobému ubytování turistů. Sněmovna večer projednávání stavební novely nedokončila. Poslanci kvůli nízké účasti nemohli hlasovat o přerušení debaty. Čerstvý miliardář už má svou výhru na účtu. Rekordní Eurojackpot získal online sázkař. Po odečtení daně tak na svém účtu vidí 2,5 miliardy korun. Výhru si nemusí vyzvedávat. Sázková kancelář Olvin Česko ale i tak čeká, že se výherce osobně přihlásí. Může mu nabídnout právní a psychologickou pomoc i finanční poradenství. Rádiu Impuls to řekla mluvčí společnosti Dita Stejskalová.
2: Je to náš dlouhodobý zákazník, který s námi sází online, to znamená, že on už na svém zákaznickém účtu tu výhru vidí. Víme, že si vsadil plný tiket, jeho cena je 400 korun.
1: Na rekordní téměř 3miliardové výhře u Olvinu vydělá i stát. Výherce na daních do státního rozpočtu odvedl téměř 437 milionů korun. Zájem o české státní dluhopisy přesáhl 50 miliard korun. Víc než polovina z celkové sumy připadá na pětileté fixní dluhopisy s úrokem přes 4,5%. Ministerstvo financí o tom informovalo agenturu ČTK. Zájem o dluhopisy republiky víc než dvojnásobně překročil původně plánovaný objem emise 20 miliard. Ministerstvo minulý týden oznámilo, že bude dluhopisy dál nabízet nad rámec emisního plánu. Upisovací období potrvá do 28. června. Jihomoravská Pálava se chystá na tradiční nápor turistů. Už teď se plní penziony a hotely. Hlavním trumfem kraje je samozřejmě víno.
3: Chráněná krajinná oblast Pálava je určitě nejvinařtějším regionem u nás. Husté pásy zelených vinic a stejně četné sklepy s ubytováním, ale čím dál více také moderní, středně velká vinařství s využitím posledních trendů v oboru. Lahodná vína a taky na pohled lahodné zříceniny hradu, obří vodní nádrž Nové Mlýny, penzionu jako Hub po dešti. Oblast kolem Mikulova čeká od června do září tisíce a tisíce turistů. Jan Čada, Radio Impuls, Pálava.
1: Fotbalová konferenční liga zná svého vítěze. Stali se jim fotbalisté Crystal Palace, kteří ve finále v Lipsku porazili Rayo Vallecano 1-0. Pro trofej si tak došli hned ve své premiérové sezóně na evropské scéně. Třetí kolo dvouhry Roland Garros ozdobí další tři čeští hráči. Na pařížském Grand Slamu postoupili tenisté Jakub Menčík, Karolína Muchová a Marie Bousková. V deblu bude pokračovat do druhého kola Kateřina Siňaková s americkou parťačkou Taylor Townsendovou. Na cestě do třetího kola dvouhry neuspěli naopak Tomáš Macháč a Sára Bejlek. Ve čtyřhře končí úvodním kolem Linda Nosková po boku Terezy Valentové. Dnes bude na obloze hlavně sluníčko, mraky ho přechodně doplní nejvíce na severu a východě. Naměříme do 25 stupňů, na severu a severovýchodě území bude kolem 20. Ze zpráv je to všechno, hezký poslech vám přeje Lenka Svobodová.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: Rádio Český impuls. České písničky 60. až 80. let.
1: Dnes ráno, když bylo půl,

0: Česku se bortí dosavadní teplotní rekordy. Včera padaly už pátým dnem v řadě. Celkem u nás dlouhodobě měří 171 stanic. Včera zaznamenalo rekord 31 z nich. Na Facebooku o tom informoval Český hydrometeorologický ústav. Vysoko teploty stoupaly hlavně na jihu republiky. Nejtepleji bylo v Jihomoravské Strážnici, kde naměřili 31,9 stupně. Dnes se má o něco ochladit. Odpoledne naměříme do 25 stupňů. Na severu a severovýchodě spadnou maxima jen k 20. Oteplení pak má znovu vrátit až víkend. Kratom by se mohl vzdálit i 20-letým. Stát podle premiéra Andreje Babiše zvažuje pro uživatele kratomu zvýšit věk z 18 let na 21, případně ještě víc prodej regulovat. Odborníci z různých oborů se včera na úplném zákazu neshodli. Zástupci policie nebo dětských lékařů ho podpořili, naproti tomu odborníci na závislosti nebo ekonomiku v takovém případě varovali před růstem černého trhu. Za zásadní považují prevenci a povědomí o účincích této látky. V současné době je prodej známé látky se stimulačními nebo uklidňujícími účinky povolený regulovaně jen dospělým a v obchodech s licencí. Podle Babiše ale regulace funguje pouze na papíře, protože kratom se ve skutečnosti dál prodává na internetu i v obchodech, které licenci nemají. Šumavská hojsova stráž prokoukne, bude mít novou náves a lavičky s ohništěm. Změnami v centru tak napodobí horské středisko Železná Ruda, pod které spadá.
1: Po rozsáhlé revitalizaci centra Železné Rudy se hezčího veřejného prostoru dočká i další část města. Rekonstrukce návsi v hojsově stráži za více než 1 000 000 korun už odstartovala. Přinese lavičky, komunitní ohniště, chodníky a novou cestu k hasičské zbrojnici a faře. Vylepšené centrum obce bude sloužit k setkávání a všem sousedským a kulturním akcím, jako je například rozsvěcení vánočního stromu nebo stavění majky. Klára Fajstová, Radio Impuls, hojsová stráž.
0: Největšími pracanty Evropské unie jsou Řekové. Zatímco průměrná týdenní pracovní doba je v 27 necelých 36 hodin, v Řecku přesáhla 39,5 hodiny. V České republice jsme podle statistického úřadu Eurostat v loni pracovali průměrně 37,5 hodin týdně. Po Řecku pracovali nejvíc v Evropské unii Bulharsko a Polsko. Naopak nejkratší pracovní týden vykázali Nizozemsko, Dánsko a Německo. Všechny tři zmíněné státy byly pod hranicí 34 hodin. Týdně. Fotbalisté Slovácka ukázali, proč jsou favority baráže. V úvodním utkání baráže o první ligu dokázali otočit nepříznivý vývoj a nakonec v Brně nad Artisem zvítězili jednoznačně 4-1. Slovácko se tak výrazně přiblížilo k udržení prvoligové příslušnosti. Potvrdit ji může v nedělní odvetě od 13 hodin, a to doma na svém stadionu v Uherském Hradišti. Hokejový Fantomas musí masku ve Švýcarsku skrývat. V našem vysílání to řekl legendární fanoušek národního týmu Vasil Simkovič, který co by Fantomas jezdí na hokejové turnaje už 27 let. Na letošním šampionátu se zatím zúčastnil 3 úvodních zápasů naší reprezentace, a to znovu stylizovaný do fiktivní postavy geniálního zločince. Fantomasí triky musel Simkovič vytáhnout už před vstupem na samotný stadion.
2: Když jsem se zjistil, že tam ty masky jako možná nebudou moc být, tak jsem si ukryl na tajné místo. Tam mi nikdo na to tajné místo nepůjde, takže ji vždycky pronesu, ale nebyl problém žádný ani v hledišti. A dokonce jsem tam zahlídl i nějakého dvojnička, jo. Tam za ním pak šel můj bodyguard a ten mu domluvil, jo.
0: Směrem k dnešnímu čtvrtfinále našich hokejistů s Finskem je Fantomas Simkovič optimistický. Typuje výhru 5-2 a postup do semifinále. Dnes čekáme slunečnou oblohu, na severu a východě se během dne přechodně prosadí kupovitá oblačnost. Nejvyšší teploty budou většinou mezi 21 a 25 stupni. Ze zprávy to všechno, hezký poslech vám přeje Lenka Svobodová.
3: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

když obchodník má v erbu krám, tak trosečník má sprken prám. A vězeň mívá v erbu mříž a křižák štít a na něm kříž. Ale co bych asi já erbu měl mít? Jsem starý klaun.

0: Rádio Český impuls.
1: Hraje na internetu.
2: Ten, kdo nezná hukot vody, lopatkama vířený, jako já, jo, jako já.

prav, ať se na hlucom zvýší, kde najmout dát. Jo, kdo chce zřepnout třeba zejtra, komu je to všechno, kdo je sám, kdo jako já. Kdo má srdce v správným místě, kdo je prostě prýma kluk, ať se na hlucom zvýší, kde najmout dát. Jo,

0: Takhle hraje Český impuls.
1: Já, ač mám spánek bez snů, včera jsem se zdál.
0: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.
2: Zavři pusu, ať jsi spánek, vždyť už bude brzo den.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu kuře v ceně 59,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 24,90. A Gambrinus desítka originál v multipeku 6x5 litru za 94,90. Lidl, to se vyplatí.

dávno víme, že nad zlato a bohatství je moudrost a uvážlivý čin. Že Eldorado není kdesi v dálce, ale docela blízko, v našich srdcích a v našem myšlení. A že jeho pravé jméno je svoboda, pravda a porozumění. Nosíme je v sobě a ptát se na ně je naše přirozená povinnost.

0: V případě novely stavebního zákona vidí poslanci prostor pro zlepšení. Koaliční novela má hlavně zavést centralizovanou státní stavební správu. Poslanci k ní stačili už předložit víc než stovku pozměňovacích návrhů. Ex-ministr Marian Jurečka například navrhuje, aby obce mohly vlastníkům dlouhodobě neobývaných bytů zvýšit daň z nemovitosti. Mělo by to vrátit do nabídky třeba byty používané ke krátkodobému ubytování turistů. Sněmovna večer projednávání stavební novely nedokončila. Poslanci kvůli nízké účasti nemohli hlasovat o přerušení debaty. Čerstvý miliardář už má svou výhru na účtu. Rekordní Eurojackpot získal online sázkař. Po odečtení daně tak na svém účtu vidí 2,5 miliardy korun. Výhru si nemusí vyzvedávat. Sázková kancelář Olvin Česko ale i tak čeká, že se výherce osobně přihlásí. Může mu nabídnout právní a psychologickou pomoc i finanční poradenství. Rádiu Impuls to řekla mluvčí společnosti Dita Stejskalová.
1: Je to náš dlouhodobý zákazník, který s námi sází online, to znamená, že on už na svém zákaznickém účtu tu výhru vidí. Víme, že si vsadil plný tiket, jeho cena je 400 korun.
0: Na rekordní téměř 3 miliardové výhře u Olvinu vydělá i stát. Výherce na daních do státního rozpočtu odvedl téměř 437 milionů korun. Zájem o české státní dluhopisy přesáhl 50 miliard korun. Víc než polovina z celkové sumy připadá na pětileté fixní dluhopisy s úrokem přes 4,5%. Ministerstvo financí o tom informovalo agenturu ČTK. Zájem o dluhopisy republiky víc než dvojnásobně překročil původně plánovaný objem emise 20 miliard. Ministerstvo minulý týden oznámilo, že bude dluhopisy dál nabízet nad rámec emisního plánu. Upisovací období potrvá do 28. června. Jihomoravská Pálava se chystá na tradiční nápor turistů. Už teď se plní penziony a hotely. Hlavním trumfem kraje je samozřejmě víno.
2: Chráněná krajinná oblast Pálava je určitě nejvinařtějším regionem u nás. Husté pásy zelených vinic a stejně četné sklepy s ubytováním, ale čím dál více také moderní, středně velká vinařství s využitím posledních trendů v oboru. Lahodná vína a taky na pohled lahodné zříceniny hradu, obří vodní nádrž Nové Mlýny, penzionu jako Hub po dešti. Oblast kolem Mikulova čeká od června do září tisíce a tisíce turistů. Jan Čada, Radio Impuls, Pálava.
0: Fotbalová konferenční liga zná svého vítěze. Stali se jim fotbalisté Crystal Palace, kteří ve finále v Lipsku porazili Rayo Vallecano 1-0. Pro trofej si tak došli hned ve své premiérové sezóně na evropské scéně. Třetí kolo dvouhry Roland Garros ozdobí další tři čeští hráči. Na pařížském Grand Slamu postoupili tenisté Jakub Menčík, Karolína Muchová a Marie Bousková. V deblu bude pokračovat do druhého kola Kateřina Siňaková s americkou parťačkou Taylor Townsendovou. Na cestě do třetího kola dvouhry neuspěli naopak Tomáš Macháč a Sára Bejlek. Ve čtyřhře končí úvodním kolem Linda Nosková po boku Terezy Valentové. Dnes bude na obloze hlavně sluníčko, mraky ho přechodně doplní nejvíc na severu a východě. Naměříme do 25 stupňů, na severu a severovýchodě území bude kolem 20. Ze zpráv je to všechno, hezký poslech vám přeje Lenka Svobodová.
3: Český impuls. Rádio pro radost ze života.
4: Máme krátce po šesté, Adam Kořica už společně s vámi startuje ranní vysílání Rádia Český impuls, čtvrtek 28. květen a teď už Dalibor Janda, píseň Žít jako kaskadér.

0: Posloucháte rádio Český impuls, máme po šesté, za malou chvíli další česká muzika, let 60. až 80. Lucka Bílá a její neposlušné tenisky.
1: Dnes na Českém impulzu.
0: Australská specialita Vegemite pomáhala i vojákům ve válce, jak prozradí cestovatel Jirka Kolbaba. V pořadu Smějeme se s Alexandrem Hemalou Halina Pavlovská poradí, jak přežít rozvod, a to v 16 hodin a 15 minut. A naše první ranní čtvrteční hudební dvojce spojila džínové písničky, těšit se můžeme na Radka Tomáška a Helenu Maršálkovou, koho dalšího uslyšíme, prozradím po půl sedmé. Teď už Lucka Bílá na

0: Český impuls, rádio pro radost ze života, čtvrtek 28. květen do 6:30, naše další muzika, let 60. až 80. Flamengo, Karel Kahovec, píseň Svou lásku jsem rozdal. Zajímá mě, do jakého rána jste se opět probudili, jak to vás vypadá s oblohou, teplotou, zkrátka textovky ohledně vašeho počasí. Sbírám na náš WhatsApp na čísle 734-787-981 anebo mi můžete napsat klasickou SMSku, společně si zase můžeme zavysílat a těším se na spolupráci.
1: Tři kouzelná slova, která potěší všechny firmy i živnostníky? Odložená? Splatnost? Faktur? Alza pro firmy teď nabízí klid pro váš rozpočet. Zboží máte hned a fakturu zaplatíte později. Přesné podmínky a další výhody jsou na alzaprofirmy.cz.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu kuře v ceně 59,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 24,90. A gambrinus desítka originál v multipeku 6x0,5 litru za 94,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Náš výkup je teď totální hardcore. V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.

0: Dobré ráno, Český impuls, čtvrtek 28. květen, po půl sedmé naše další písničky, let 60. až 80. uslyšíme Zahradu ticha od skupiny Projektil, zaspívá Pavel Roth, také nás nemine Helena Vondráčková, nahrávka Vzdálený hlas, zešlo nejdřív Iveta Bartošová, píseň Víš lásko, teď už ale novinky ze světa zpravodajství.
1: Dobré ráno. Senát navrhl vyznamenat zakladatelku Československého červeného kříže Alici Garrigue Masarykovou, bývalého předsedu Senátu Jaroslava Kuberu či herce Miroslava Donutila. Zájem lidí o státní dluhopisy už přesáhl 50 miliard korun, tedy více než dvojnásobek předpokládaného objemu emise. Polská policie dopadla podezřelé z desítek falešných poplachů, jejich terčem se stal vůdce opozice Jaroslav Kaczyński. Uganda ve snaze zabránit šíření epidemie eboli nařídila uzavřít hranice s Kongem. A fotbalisté Slovácka otočili první barážový zápas v Brně, nad Artisem vyhráli 4-1. A dnes bude jasno až polojasno a nejvyšší teploty 21 až 25 stupňů. Z krátkého přehledu zpráv je to vše, pohodové ráno vám přeje Vítek Zábranský.
2: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: Takhle hraje Český impuls.
1: Jedu takhle tábořit, Škodou sto na Oravu. Spěchám, proto riskuji, projíždím přes Moravu.
0: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý

0: Tady je Český Impuls, rádio pro radost ze života. Čtvrtek, 28. květen, máme tady další nové ráno. Doufám, že se vám dobře vstává, že jste se na dnešek dobře vyspali. Před námi je další česká muzika, ale 60. až 80. hudební dvojce, Jeanové písničky. Čeká nás Radek Tomášek, Helena Maršálková a jejich Jeanová láska. Mimochodem, tomuto duetu je dnes 45 let od jeho vzniku a pak nás také nemine Hana Zagorová a její Jeanovej kluk. Přeji pohodový poslech.
1: Hudební dvojice
2: aneb jeden za 18, druhý bez dvou za 20.
3: Očima

0: zeleniny.
1: Vyberte si třeba nektarinky kilo za 49,90 a rajčata Miniroma 250 gramů za 19,90 až do 2. června.
2: Čerstvé jako z Kauflandu.
3: Toyota letos představuje 8 automobilových premiér. Lídr v elektrifikovaných pohonech přináší premiéru číslo 3. Nová Toyota RAV4. Nejmodernější a spolehlivý hybrid a plug-in hybrid s výkonem až 309 koní. Pořiďte si ji během Toyota týdne 1. až 6. června. Více na toyota.cz.
4: Zásilka z Datártu dorazila do výdejního boxu. Tak si dám trochu beatboxu. Tisíce výdejních boxů. Pum, po celém Česku. Zboží si vyzvednu. Rychlostí blesku.
5: V boxech od Černáku po Zličín si vyzvednete svou objednávku rychle a zdarma. Datárt. Opravdový elektrospecialista.
6: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Trvanlivé mléko, litr s apkou za 8,90. A svianský más, půl litru, jen za 10,90. Albert. Dle srovnání k 25.

kde starý fíkus tiše uvadá, ani on už není, co byl za mladá, takhle skončí, kdo se spokojí.

0: Rádio Český impuls. Zprávy v 7.
1: Dobré ráno. Ceny bytů zaznamenaly nové rekordy. Podle dat ČSOB indexu v prvním čtvrtletí meziročně podražily o 12,5% a rodinné domy o 9%. Nejrychleji šly nahoru ceny bytů ve Zlínském kraji. Rychle zdražují také stavební pozemky. Podle deníku Právo většina mladých lidí na vlastní bydlení nedosáhne. Za nedostupné ho označilo 55% mileniálů, tedy lidí mezi 32 a 43 lety. Stejně je na tom 59% generace Z, tedy narozených po roce 1995. Nemovitosti budou podle prognóz dál zdražovat. Sice by neměly ceny vyletět tak výrazně, zřejmě ale opět porostou rychleji než mzdy. Nastartovat výstavbu bytů má novela stavebního zákona, kterou se vláda snaží aktuálně prosadit ve sněmovně. Platit má od roku 2028. Senát schválil seznam nominovaných na státní vyznamenání. Mezi adepty na nejvyšší státní vyznamenání figurují zakladatelka Československého červeného kříže Alice Garrigue Masaryková, bývalý předseda Senátu Jaroslav Kubera nebo herci Miroslav Donutil, Arnošt Goldflam a Zlata Adamovská. Zhruba 30 tisíc lidí žije s roztroušenou sklerózou. Právě na dnešek připadá její světový den, který v tuzemsku připomíná akce Rozsviťme Česko. Zavítá do mnoha měst a začíná setkáním na spodní straně pražského Václavského náměstí. Pokračuje kolega Tomáš Zemánek.
2: Akce se podle ředitelky nadačního fondu Impuls Jitky Špánkové koná od 10 do 5.
3: Jednak tam bude probíhat benefiční prodej květin, které budete moct zasadit na podporu právě psychofyzioterapie, vědy a výzkumu, ale současně se tam můžete dozvědět, co to roztroušená skleróza je, jak by se měli pacienti vlastně chovat.
2: Setkání chce zaujmout širokou veřejnost. Přijít si na šikovné novinky, ale mohou i sami pacienti nebo jejich rodiny. Jak totiž dodává neuroložka z Všeobecné fakultní nemocnice Dana Horák. Něco je nutné stále připomínat.
4: Pacient musí pochopit, že léčba preventivní, to znamená, přestože jakoby mu nic není, tak ty léky musí brát. A ještě chci zdůraznit, je to i o životním stylu, aby přestali kouřit, aby se starali o svou kondici, cvičili, zdravá výživa, vitamin D, a to je skoro stejně důležité jak ty léky.
2: Léčba roztroušené sklerózy dělá zásadní pokrok. Zbavit se nemoci stále neumíme. Dříve běžné invaliditě se ale mnozí pacienti vyhýbají i v seniorském věku.
1: Tomáš Zemánek, díky za reportáž, a jdeme na sport. Čtvrtfinále našich hokejistů s Finskem bude zásadní i pro trenéra. Radim Rulík se na tomto šampionátu s českou reprezentací loučí. Jak nám řekl kapitán Roman Čorovenka, i proto by chtěli hráči uhrát nějaký pěkný výsledek. V případě vítězství nad Finskem by postoupili do bojů o medaile.
5: Samozřejmě prožili jsme spolu tu krásnou Prahu, takže to jsou prostě vzpomínky na furt, a to, že teďka Radim končí, neznamená, že se nám nemusí nikdy vrátit, ale samozřejmě teďka pro tu chvíli bychom hrozně rádi se rozloučili nějakým úspěchem, ale samozřejmě víme, jak je to těžký. Ne?
1: Po světovém šampionátu Radim Rulík zamíří do extraligového Kladna. No a dnes bude jasno až polojasno, nejvyšší teploty 21 až 25, na severu a severovýchodě území může být o něco chladněji. Krásné ráno vám přeje Vítek Zábranský.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.
6: 4 minuty po 7 hodině, hokejem jsme takřka končili a začneme s ním i v ranním tématu. Probereme dnes to čtvrtfinále proti Finsku, více za malou chvíli. Teď Lenka Filipová, Karel Zich, duet Mosty, Adam Kuřica, přeje hezké ráno. Čtvrtek, 28. květen.

že má v srdci troub. Kdo ví, až se doví, z větrných stran dá, že jen pro ní voní

0: Čtvrt na osm společně se mnou už je vzhůru a také vysílá paní Dáša z Níče pod Řípem, která hlásí 11 stupňů a slunce. Sedmičku má zatím na teploměru paní Helča z Kraslic, ale jak briskně poznamenává paní Helča, je to teda všechno zatím. Tak co vy, do jakého rána jste se probudili? Napište mi to na náš WhatsApp 734787981 a nebo pošlete klasickou SMSku. Těším se na naši spolupráci.
1: Dnes na Českém impulzu.
0: Milovníci české muziky let 60. až 80. si zajisté přijdou na své i v naší impulzové skrabičce. Máme v ní písničku Beatles, Karla Gotta. Více prozradí Dalibor Janda po půl osmé. Kolega Saša Hemala za nás nahlédne do televizního programu. Jeho TV tipy budeme vysílat o půl jedné. Dnešní ranní téma bude o tom, kam se upínají zraky všech hokejových fanoušků. Dnes odpoledne to přijde Česko versus Finsko, čtvrtfinále mistrovství světa, Curych 16-20 a mě zajímá, kdo je u vás doma nebo v práci největší hokejový fanoušek, jak to dneska dopadne. Máte doma někoho, kdo při hokeji zapomíná, že existuje zbytek rodiny, telefon, jídlo, celý svět? Kdo je v práci největší hokejka? Jak to u vás doma při velkých zápasech vypadá? Je to v poklidu, pohoda na gauči, jo? Nebo takové to nervózní chození po bytě a komentování každého střídání? Věříte, že Češi Finsko přehrají, nebo to bude spíš zázrak, na který budeme vzpomínat roky? 604-111-211, to je číslo k nám, těšíme se na vaše první reakce. Ty přijdou zhruba za takových 5-6 minut, máme minutu po čtvrt na osm. A teď už z české muziky let 60. až 80. Laďka Kozderková, písnička Kabaret. Dobré ráno.

0: Čtvrtek 28. květen, přeji hezké ráno, do 7:30 naše ranní téma. Dnes odpoledne to přijde. Česko versus Finsko, čtvrtfinále mistrovství světa, Curych 16:20. To jsou důležité údaje. Jeden zápas, konec, nebo náš tým bude pokračovat dál? To je otázka, kterou rozluštíme dnes odpoledne. Česko bude u toho, ať u televize, u rádia v autě, nebo v hospodách. Zkrátka, možná se dnes odpoledne v naší zemi tak trochu zastaví čas. Mě zajímá, kdo je u vás doma nebo v práci největší hokejový fanoušek, jak to dneska dopadne. Máte doma někoho, kdo při hokeji zapomíná, že existuje zbytek rodiny, telefon, jídlo, celý svět? Kdo je v práci největší hokejka? Jak to u vás doma při velkých zápasech vypadá? Pohoda na gauči nebo nervózní chození po bytě a komentování každého střídání? Věříte, že Češi Finsko přehrají, nebo to bude spíš zázrak, na který budeme vzpomínat roky?
1: Co se týče hokeje s Finskem, tak mám pocit, že naši to projedou, jsem takový pesimista, ale nejvíc budou fandit moje dva vnučí. Máme tam 8 nováčků, nejsou špatný, ale brankář je slabší, prostě chybí hráče z Kanady. Děkuju, naschánou.
0: No, uvidíme, my samozřejmě českému týmu budeme držet palce a zápas čtvrtfinálový duel mezi Finskem budeme bedlivě sledovat. 604-111-211, co vy jste těmi největšími hokejovými fanoušky, máte kolem sebe nějaké hokejky, stále můžete volat, těšíme se na vaše další reakce a my si teď pouštíme muziku let 60. až 80. Přeji hezké ráno.
2: Využijte nejlepší nabídky z Penny a přijďte si pro odstraňovač skvrn Vanish. Pomáhá odstranit skvrny a vrátit prádlu čistotu i svěžest. Právě teď v Penny Vanish Gel 750 ml za 129,90. Penny.
3: Ačka jsou i v květnu plná výhod a benefitů. Vyberte si z více než 19 000 vozů s garantovanou jarní slevou až 100 000 korun a možnosti výměny až do 60 dnů. Plná nádrž pro vybrané vozy zdarma i v květnu. Mega akce pokračuje. Více na aaa.auto.cz nebo volejte 800 110 800.
4: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
5: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
6: Ahoj. Tak nám v Česku padly skoro 3 miliardy v Eurojackpotu. Neuvěřitelný, co? Tak na nového miliardáře. Eurojackpot.
7: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Royal Crown Cola slazená třtinovým cukrem nebo Targa za 26,90. Birel, jedinečnou chuť nenahradíš, půl litru za 18,90 a Milka, zmrzlina, různé druhy za 36,90. Až do 2. června. Kaufland.

0: Dvě minuty po půl osmé, Český impuls, rádio pro radost ze života, na náš WhatsApp na číslo 734787981 píše paní Eva z Neratovic, která hlásí opět slunečno 12 stupňů a ještě koukám, že tu mám na WhatsAppu zprávu od pana Jirky Zičínska, který hlásí 13 stupňů a dokonce nám zachytil, respektive nahrál i video svého rádiového přijímače. Tak moc děkujeme i za video, pane Jirko, zdravíme, a za malou chvíli Michal David, píseň My máme prýma rodiče, teď už ale kolega Vítek Zábranský a zprávy.
1: Pěkné ráno. Spojené státy oznámily, že provedly nové obranné údery v jižním Íránu. Teplotní rekordy zvedají prodej klimatizací bazénů i opalovacích krémů. Ve Zlíně začíná Mezinárodní filmový festival pro děti a mládež, který nabídne 300 snímků z rekordních 57 zemí. Francouzské úřady obvinily dva mladistvé z vraždy 11-letého chlapce. České hokejisty dnes na mistrovství světa v Curychu čeká čtvrtfinálová bitva proti Finsku. A dnes bude jasno až polojasno a nejvyšší teploty 21 až 25 stupňů. To byl krátký přehled zpráv, pohodové ráno vám přeje Vítek Zábranský.
2: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: I takhle hraje Český impuls.
1: Jen tři kříže z bílýho kamení, někdo do písku poslal.
0: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let.
2: Říkej mi
0: celý den. Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: Za 3 minuty, 8:15 posloucháte Český impuls, rádio pro radost ze života. Čtvrtek, 28. květen, na řadě je naše impulzovec Krabička, máme v ní mistra Karla Gotta, písničku Beatles. A v jaké části kariéry se mistr Karel Gott nacházel, to nám teď prozradí Dalibor Janda. Možná lépe řečeno, v jaké formě se nacházel mistr, když tu nahrávku nahrával. Tak to nám teď řekne Dalibor Janda. Máme za 2:03.
1: Dalibor Janda uvádí písničky z Impulzovic krabičky.
2: Chci vám zahrát písničku Karla Gotta Beatles. Pochází z roku 1980 a já bych řekl, že to bylo v době, kdy byl hlasově v životní formě. Stačí si poslechnout ty zářivé výšky v refrénu. To je prostě nádhera. Tu písničku mám rád i proto, že jde o kapelu, která mě v životě hrozně ovlivnila. A nejen mě, ale i celou moji generaci. Vzpomínám si na ty mnohokrát ohrané desky nebo pásky, které jsme nakonec ani nepotřebovali a znali jsme je všechny prostě nazpaměť.

0: Dobré ráno, blíží se 8. hodina, za malou chvíli další písničky let 60. až 80. V rámci hokejového mistrovství nás dnes čeká den D, rozhodne se totiž o tom, jestli se s turnajem rozloučíme a nebo na něm budeme pokračovat dál. V 16.20 nás čeká čtvrtfinále proti Finsku a mě zajímá, kdo je u vás doma nebo v práci největší hokejový fanoušek, jak to dneska dopadne. Máte doma někoho, kdo při hokeji zapomíná, že existuje zbytek rodiny, telefon, jídlo, celý svět. Kdo je v práci největší hokejka? Jak to u vás doma při velkých zápasech vypadá? Pohoda na gauči nebo nervózní chození po bytě a komentování každého střídání? Věříte, že Češi Finsko přehrají, nebo to bude spíš zázrak, na který budeme vzpomínat roky?
1: Já to dneska vidím docela složitý, no, s těma Finama, ale já si myslím, ten výsledek 3-2 bychom taky mohli urvat. Já si myslím, že se snažej a že by nám to mohlo vyjít.
2: Já si myslím, že dneska to skončí buď to 4-2 pro nás, anebo půjdeme do prodloužení 3-3 a 4-3 pro nás.
0: Další výsledky, tipy sbíráme na čísle 604-111-211. Zapojte se i vy do našeho ranního tématu. My do 8. pouštíme další muziku. Přeji hezké ráno.
3: A zásilka z Datártu dorazila do výdejního boxu. Tak si dám trochu beatboxu. Tisíce výdejních boxů. Pum, po celém Česku. Tu. Zboží si vyzvednu. Rychlostí blesku. Pum.
4: V boxech od Černáku po Zličín si vyzvednete svou objednávku rychle a zdarma. Datart, opravdový elektrospecialista.
5: Podnikáte? Tak něco podnikněte s penězi, které vám leží na účtu. Sjednejte si spořicí účet Biznis a zhodnoťte své volné peníze. S výhodnou sazbou až 3,5% ročně. Sazba platí pro vklady až do 30 milionů korun. Komerční banka.
6: Toyota letos představuje 8 automobilových premiér. Lídr v elektrifikovaných pohonech přináší premiéru číslo 3. Nová Toyota RAV4, nejmodernější a spolehlivý hybrid a plug-in hybrid s výkonem až 309 koní. Pořiďte si ji během Toyota týdne 1. až 6. června. Více na toyota.cz.
7: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
8: Vyberte si třeba nektarinky kilo za 49,90 a rajčata Miniroma 250 gramů za 19,90 až do 2. června.
9: Čerstvé jako z Kauflandu.

0: Český impuls. Rádio pro radost ze života. Rádio Český impuls. Zprávy v 8.
1: Pěkné ráno. České státní dluhopisy jdou na dračku, lidé si je zatím objednali v hodnotě za více jak 50 miliard korun. Oznámilo to ministerstvo financí s tím, že více než polovina z celkové sumy připadá na pětileté fixní dluhopisy s úrokem 4,5.

0: 4%. Zájem o dluhopisy republiky více než dvojnásobně překročil původně plánovaný objem emise 20 miliard korun. Ministerstvo minulý týden oznámilo, že bude dluhopisy dál nabízet nad rámec emisního plánu. Upisovací období potrvá do 28. června. Obchodníci klimatizací a bazénů mají jižně s teplotními rekordy roste jejich prodej. Podle ČTK se zvýšil růst tohoto letního sortimentu o téměř 90%. Lidé také hojně nakupují opalovací krémy, zmrzliny nebo grilovací potřeby. Dnes zaznamenáme pokles teplot, nejčastěji naměříme mezi 20 a 25 stupni. Zítra a o víkendu zase zamíří ke tropické 30. To už ale připlují mraky, které donesou přehánky a bouřky. Letiště v Bratislavě pracuje na nové letecké lince do Prahy, oslovuje potenciální společnosti, které by do toho projektu šly. Momentálně se z Bratislavy létá do Košic a linka má velký úspěch, je ale podporovaná i státem.
1: Podobný model zvažujú po spoločnom rokovaní aj vlády Česka a Slovenska a pozitívne už zareagoval známy írsky dopravca, ktorý sa sťahuje z Viedne do Bratislavy a má bázované lietadlá v Prahe. To môže byť výhodou v prípade technického problému. Ľahko vie linku nahradiť iným lietadlom. Medzi oboma hlavnými mestami by sa mohlo začať lietať už v zime. Linka môže mať podľa odborníkov veľký potenciál aj na čisto komerčnej báze. Josef Bálko, Bratislava.
0: Česko dnes žije hokejem, naše reprezentanty čeká na mistrovství světa čtvrtfinálový zápas proti Finsku. V případě postupu si hokejisté zahrají o medaile, pokud prohrajou, jedou domů. Velkým favoritem jsou Finové, a to i podle sázkových kanceláří. Ve skupině Severané prohráli jediný zápas s domácími Švýcary. Naši hokejisté ale ukázali, že jim to víc sedí proti silnějším soupeřům. Bilance z posledních 10 zápasů je navíc vyrovnaná 5-5. Pak je tu faktor stěhování. Zatímco Finové balit bagáž nemuseli, náš národní tým se po základní skupině ve Friburgu stěhoval do Curychu, kde se dnes čtvrtfinále odehraje. Utkání tam začíná v 16:20. No a dnes bude jasno až polojasno, nejvyšší teploty 21 až 25 stupňů, na severu a severovýchodě území naměří kolem 20. Hezké ráno vám přeje Vítek Zábranský.
2: Český impuls. Rádio pro radost ze života.
3: Tři minuty po 8 hodině. Adam Kořica přeje hezké čtvrteční ráno. S datem 28. května svátek slaví pánové se jménem Vilém a William. Přejeme vše nejlepší a teď už další česká muzika, let 60. až 80. Jirka Korn, píseň Jednou hůř, jednou líp.

to začalo. Neměli jsme nic, ale byli jsme spolu. Ty a já a nikdo víc. A ty se ptala, co bude dál.

zatímco ostatní se hnali vejš a vpřed, tak já ti ležel u nohou a v očích ti čet. Zlobila ses, že ničím nejsem, jak tě uživím.

nejsem jak ti ostatní, všechno mám, jsem dříč. Zasloužím si tvou pochvalu, jenže ty jsi pryč. Jen bych rád věděl,

0: Za tři minuty čtvrt na devět posloucháte Český impuls, rádio pro radost ze života. Připomínám, že na našem WhatsAppu stále sbírám zprávy ohledně vašeho počasí. Číslo 734-787-981. Napište mi i vy a zapojte se do našeho ranního vysílání. Za malou chvíli Lenka Filipová, píseň Za všechno může čas.
1: Dnes na Českém impulzu.
0: Nejpísničky, ty nás čekají v rámci naší další hudební dvojce, a to po půl deváté. Na Facebooku našeho rádia zjišťujeme, kdy jste naposled byli v kině. Stále nám to můžete napsat www.facebook.com/český impuls, tam nás najdete. Večerní program našeho rádia nabídne hudební žánry, jakými jsou country, folk a tramská muzika. Společně s vámi se zaposloucháme do těchto hudebních kategorií po 19. hodině. Za dvě minuty čtvrt na devět, čtvrtek 28. květen, přeji hezké ráno a tohle už je Lenka Filipová, píseň Za všechno může čas.

0: se půl devátá, čtvrtek, 28. květen, přeji hezké ráno, jeden zápas, konec, nebo náš tým bude pokračovat dál, to je otázka, která zajímá každého hokejového fanouška u nás v zemi. Naši hokejisté dnes vyzvou ve čtvrtfinále mistrovství světa v Curychu Finsko a Česko bude u toho, ať už u televize, u rádia v autě, nebo třeba v hospodě, zkrátka zraky českých hokejových fanoušků se budou dnes upínat na tento zápas a mě zajímá, kdo je u vás doma nebo v práci největší hokejový fanoušek a jak to podle vás dneska dopadne?
1: Já jsem přesvědčená o tom, že u nás doma jsem samozřejmě největší hokejka já, že jo. Fandím jako blázen, křičím, obtěžuju tím sousedy, no ale to je jejich problém. Já si teda myslím, že největší hokejka jsem i u nás v práci, jo. Mezi chlapama jsme si to najeli, sázíme, oni ze mě mají srandu, protože když mi to náhodou vyjde ten typ, no tak říkají, že to vlastně není možný, protože já jsem úplně pitomá, že jo. A hlavně jsem ženská, no ale co, ženský tomu taky rozumí.
2: Já to řeknu asi takhle. Pokud ty kluci chtějí a mají to srdíčko a chtějí něco dokázat, tak je porazí. Pokud ne, tak je neporazí. Chce to mít obrovskou vůli, makat a pak to dokážou. A já jim věřím.
0: Co vy věříte našim 604 111 211, to je číslo k nám. Klidně můžete zavolat do krátkého přehledu zpráv. Další hudba let 60. až 80. Přeji pohodový poslech.
3: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například Pierrot, smetanový jogurt, různé druhy za 9,90. Biboj, šunka nejvyšší jakosti 100 gramů za 21,90. A kmotr, lovecký salám 480 gramů za 89,90. Až do 2. června. Kaufland.
4: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
5: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
6: Tak nám v Česku padly skoro 3 miliardy v Eurojackpotu. Neuvěřitelný, co? Tak na nového miliardáře. Eurojackpot.
7: Tankování je teď docela rodeo. To Centropol drží ceny energií pěkně na uzdě. Zajistil elektřinu a plyn i pro vás, tak přejděte k Centropolu. Zafixujte si ceny až na 3 roky a získejte jistotu v nejisté době. Volejte zdarma 800 575 575. Centropol.
8: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu kuře v ceně 59,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 24,90. A gambrinus desítka originál v multipeku 6x0,5 litru za 94,90. Lidl, to se vyplatí.

0: Minuta po půl deváté, přeji hezký čtvrtek, 28. květen, dobré ráno, za malou chvíli píseň Co Čechto muzikant, Triky a pověry, uslyšíme Petru Janů, Karla Šípa a Jaroslava Uhlíře, teď ale kolega Vítek Zábranský. Vítku, dobré ráno, ty máš pro nás čerstvé zprávy.
1: Dobré ráno. Zájem lidí o státní dluhopisy už přesáhl 50 miliard korun, tedy více než dvojnásobek předpokládaného objemu emise. Ministr dopravy Bednárik vyzval obce k hledání pozemků pro vážení kamionů. Polská policie dopadla podezřelé z desítek falešných poplachů, jejich terčem se stal vůdce opozice Jaroslav Kaczyński. Požár v internátě dívčí akademie v Keni si vyžádal nejméně 10 životů. Fotbalisté Slovácka otočili první barážový zápas v Brně, nad Artisem vyhráli 4-1. A dnes bude jasno až polojasno, nejvyšší teploty 21 až 25 stupňů. To byl krátký přehled zpráv, pohodové ráno vám přeje Vítek Zábranský.
2: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

si za něj nekoupíš. Jo, jo, karton na oborek, já taky po ruce lám. S modrýma cibulkama, tapety parmazán.

hraje Český impuls. Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.

0: Za 2:45 posloucháte Český impuls, rádio pro radost ze života. Máme čtvrteční ráno, 28. květen. Na řadě je naše další ranní hudební dvojice a ta nabídne nejpísničky. Čeká nás nejnejnej Pavlíny Filipovské a Josefa Zímy. Paní Filipovská dnes slaví 85. narozeniny. Mou milou povinností je za naše rádio popřát paní Filipovské všechno nejlepší, hlavně pevné zdraví, spoustu lásky, mnoho toho životního štěstí. A pak nás také nemine nejkrásnější sen od kardinálů. Tady jsou nejpísničky.
1: Hudební dvojice.
2: Aneb, jeden za 18, druhý bez dvou za 20.

0: Blíží se 9:00, ještě stále přeji hezké ráno, čtvrtek 28. květen. V ranním tématu byla řeč o tom, jak dnes dopadne čtvrtfinále mezi Českem a Finskem, které začíná v Curychu v 16:20. Mě zajímalo, kdo je u vás doma nebo v práci největší hokejový fanoušek. Máte doma někoho, kdo při hokeji zapomíná, že existuje zbytek rodiny, telefon, jídlo, celý svět. Kdo je v práci největší hokejka, jak to u vás doma při velkých zápasech vypadá? A věříte, že Češi Finsko přehrají, nebo to bude spíš zázrak, na který budeme vzpomínat roky?
1: Já to mám takový jednoduchý, protože fotbal, hokej, ani žádný jiný sport mě vůbec nezajímá. Nekoukám celý rok na nic. Samozřejmě, když je mistrovství světa, samozřejmě fandím nám, že jo. Přeju to klukům, prostě přeju to nám všem, ale nekoukám se na to. Prostě vždycky ráno, když to po tom zápase, tak se pojám na zprávy a když to dopadlo dobře, tak řeknu jo. Jo, zase jsme o kousek blíž.
2: Jsem fanda hokeje, fandím Čechům, tak doufám, že chlapci zabojujou a Finy prostě poštou domů.
0: Češi, do toho takové bylo dnešní ranní téma. Blíží se 9:00, do zpráv celou další muzika, ale 60. až 80. Pojďme na to.
3: Rozsvitme Česko. Projekt u příležitosti Světového dne roztroušené sklerózy. Společně rozsvěcujeme cestu lidem s roztroušenou sklerózou. Přijďte je podpořit a zasadit slunečnici i ve vašem městě. Už 28. května startujeme v Praze v dolní části Václavského náměstí a Českých Budějovicích. O dalších městech se dozvíte na nfimpuls.cz/rozsvitme-česko. Podpořte sázení slunečnic. Podpořte Rozsvitme Česko.
4: V Bile rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro Kunín mléko polotučné v Bila klubu za 8,90 a meloun vodní se sníženým obsahem semen 1 kg za 24,90. Bila, to dobré začíná u nás.
5: Léto, slunce, plavky v Kik. Pro celou rodinu už od 99 korun. Víc pro každý den. A pro zvláštní momenty. Právě teď ve vaší prodejně. Kik. Víc, než si myslíte.
6: Tři kouzelná slova, která potěší všechny firmy i živnostníky. Odložená, splatnost, faktur. Alza pro firmy teď nabízí klid pro váš rozpočet. Zboží máte hned a fakturu zaplatíte později. Přesné podmínky a další výhody jsou na alzaprofirmy.cz.
7: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
8: Vyberte si třeba nektarinky kilo za 49,90 a rajčata Miniroma 250 gramů za 19,90 až do 2. června.
9: Čerstvé jako z Kauflandu.

0: I takhle hraje Český impuls.
1: Dneska už mě fóry nějak nejdou přes pisky. Stojím s dlouhou kravatou na bedně od whisky.
0: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.
2: Mám už tváři sní, to léta můžou být.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života. Rádio Český impuls. Zprávy v 9.
3: Pěkné dopoledne. Češi se jako plavci přeceňují, každoročně se utopí asi 170 lidí, z toho průměrně 14 dětí. Je to víc, než kolik ročně utone obyvatel třeba přímořského Portugalska nebo Chorvatska. Za loňský rok podle Mladé fronty Dnes vyjížděli vodní záchranáři k 1025 případům tonutí. 9krát museli vodní záchranáři člověka resuscitovat. 18 lidem už nedokázali pomoci. Podle prezidenta vodních záchranářů Davida Smejkala je na vině nepozornost, nedbalost i přeceňování vlastních sil.

0: Ale na rozdíl od zahraničí u nás například prakticky nikdo nepoužívá vestu ani pás. Největším nepřítelem vodních radovánek je přitom podle Smejkala alkohol. Od tropů si na pár dní odpočineme. Teploty by se do konce týdne měly pohybovat pod 30-stupňovou hranicí. Zároveň dorazí víc oblačnosti, která přinese přehánky a bouřky. Ještě v následujících hodinách ale bude obloha jako vymetená. Dnes a zítra nás čeká jasno nebo polojasno. Tropy si ale dají pauzu. Naměříme kolem 25 stupňů. V sobotu a v neděli se vyprahlá půda dočká vody. Meteorologové očekávají déšť, přehánky, ojediněle i bouřky. V sobotu může napršet kolem 5 litrů vody na metr čtvereční, v neděli by měly být srážky ještě intenzivnější. V tuto chvíli ale dál v Praze a části středočeského kraje platí zvýšené riziko vzniku požárů. Teploty o víkendu zůstanou poměrně vysoko, naměříme 23 až 28 stupňů. V podobném duchu začne i nový pracovní týden. Francii otřásá případ vraždy 11-letého chlapce. Francouzská prokuratura včera obvinila dva mladistvé. 16-letý chlapec a 15-letá dívka v neděli oběť uškrtili. Nyní jsou podle agentury AFP v předběžné vazbě. K činu se přiznali, uvedli, že se chlapci chtěli pomstít, protože jim vzal rybářské návnady v hodnotě několika desítek eur. Mladiství byli obviněni z krádeže a z vraždy nezletilého. Podle státního zástupce se taková vražda trestá doživotním vězením. Ovšem pokud se tohoto činu dopustí nezletilý, nemůže mu být uložen delší trest než 20 let. Hokejoví fanoušci jsou v očekávání. Náš národní tým má před sebou klíčové utkání. Ve čtvrtfinále mistrovství světa se svěřenci trenéra Radima Rulíka střetnou s Finskem. Favoritem zápasu jsou i podle sázkových kanceláří Severané. Naši fanoušci ale věří, že silného soupeře dokážeme potrápit. Pozitivní byl v našem vysílání také Vasil Simkovič, který jezdí a hokejisty roky podporovat v masce Fantomase.
1: Tak pan Tomas musí věřit, že jo, to je jasný, že jsem optimista a zrovna jsem vyplňoval ty, protože máme takovou interní firemní typárnu, tomu říkáme, tak jsem dal tip 5-2, že vyhrajem.
0: Utkání našich hokejistů proti Finsku začíná v Curychu 16:20. A dnes bude jasno až polojasno, jak už jste slyšeli, nejvyšší teploty 21 až 25 stupňů na severu a severovýchodě naměří kolem 20. Hezký den vám přeje Vítek Zábranský.
2: Český impuls. Rádio pro radost ze života.
3: 3 minuty po 9. hodině. Adam Kořica je stále s vámi. Přeji hezké a ničím nerušené čtvrteční dopoledne s datem 28. května. A teď už Marie Rotrova. Píseň Ten vůz už jel.

0: Dvě minuty po 9:45 posloucháte Český Impulse Radio pro radost ze života. Čtvrtek 28. květen. Přeji hezké dopoledne. Na našem Facebooku stále zjišťujeme, kdy jste naposled byli v kině. Můžete nám to napsat do komentářů, jako to například udělala paní Gabriela Šebestová. Píše v lednu znuky na dětském filmu Vejci na ledu v Uherském Hradišti. Dále koukám, že paní Jitka Petrková byla v roce 2021 prvok šampon Pontečka a Karel. Dodává ještě paní Jitka, že musela mít potvrzení o testu na covid. Dále koukám, že paní Marcela Dušková píše, naposledem jsem byla na filmu Bohemian Rhapsody asi před 6 lety s dcerou. Tak co vy, kdy jste naposledy byli v kině, klidně nám to napište, dejte nám nějaký dobrý tip na film www.facebook.com/Český Impulse, tam nás najdete. 9:45, Lucka Bílá, Žádný party na rádiu Český Impuls za malou chvíli.
1: A zásilka z Datártu dorazila do výdejního boxu. Tak si dám trochu beatboxu. Tisíce výdejních boxů. Bum, po celém Česku. Zboží si vyzvednu. Rychlostí blesku.
2: V boxech od Černáku po Zličín si vyzvednete svou objednávku rychle a zdarma. Datárt. Opravdový elektrospecialist.
3: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
4: Vyberte si třeba nektarinky kilo za 49,90 a rajčata Miniroma 250 gramů za 19,90 až do 2. června.
5: Čerstvé jako z Kauflandu.
6: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
7: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
8: Ahoj! Tak nám v Česku padly skoro 3 miliardy v Eurojackpotu. Neuvěřitelný, co? Tak na nového miliardáře. Eurojackpot.

0: Minuta po půl desáté, posloucháte Český impuls, rádio pro radost ze života. Nevím, jestli to šlo slyšet. Minuta po půl desáté, čtvrtek 28. květen. Zdraví nás Němice pan Zbyněk, který hlásí 13 stupňů, tak pozdravy posíláme naspátek. Moc děkuji za spolupráci a my si dál hrajeme českou muziku leče 10. až 80. Karel Černoch, píseň Dej mi svou ruku prázdnou.
1: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

I takhle hraje Český impuls. Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den. Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: Tady je Český impuls, rádio pro radost ze života. Blíží se 10. hodina, v celou zprávy a kolega Vítek Zábranský. Za malou chvíli z české muziky let 60. až 80. Iveta Bartošová, píseň PS. V ranním tématu jsme řešili, že dnes odpoledne nás čeká klíčový zápas na mistrovství světa. Naši hokejisté vyzvou Finy v rámci čtvrtfinále, a to v Curychu v 16 hodin a 20 minut. Jeden zápas, konec, nebo náš tým bude pokračovat dál. Česko bude u toho, ať už u televize, u rádia, v autě, v hospodách, zkrátka celé odpoledne to tak nějak budeme prožívat. No a mě zajímalo, kdo je u vás doma nebo v práci největší hokejový fanoušek, jak to dneska dopadne. Máte doma někoho, kdo při hokeji zapomíná, že existuje zbytek rodiny, telefon, jídlo, celý svět. Kdo je v práci největší hokejka, jak to u vás doma při velkých zápasech vypadá, pohoda na gauči nebo nervózní chození po bytě a komentování každého střídání. Věříte, že Češi dneska Finsko přehrají, nebo to bude spíš zázrak, na který budeme vzpomínat roky?
1: Já teda našim klukům držím palce, věřím, že vyhrajou proti Finům, ale má to jeden háček. Já se nikdy nesmím koukat, protože jakmile koukám na zápas, kde hrajeme, tak vždycky prohráváme. Takže já pouze z povzdálí poslouchám, držím pěsti a křičím.
2: Záleží na brankáři, ale jinak jsme se se sousedama, s kterýma jdeme do hospůdky, na sledování hokeje a na dobré pivečko a tvarušky soudíme taky 3-2, 4-2 maximálně.
3: Jasně, že budu fandit. Naši hokejisti se o to porvou. Posílám jim oceán štěstí, budou ho potřebovat. A dnes u Kulturáku v Teplicích se bude fandit ve velkém.
4: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Royal Crown Cola slazená třtinovým cukrem nebo Targa za 26,90. Birel jedinečnou chuť nenahradíš. Půl litru za 18,90. A Milka zmrzlina různé druhy za 36,90. Až do 2. června. Kaufland.
5: Nenechte si ujít výprodej Věsku plný skvělých nabídek. Sleva až 65% na výrobky pro vaše venkovní i vnitřní prostory. Věsk. Scandinavian Sleeping and Living.
6: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu kuře v ceně 59,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 24,90. A Gambrinus desítka originál v multipeku 6x půl litru za 94,90. Lidl, to se vyplatí.

0: Dobré dopoledne. Klíšťata číhají na každém rohu. Mapy meteorologů ukazují nejvyšší stupeň aktivity nepříjemného parazita prakticky v celé zemi. Odborníci proto doporučují maximální obezřetnost. Klíšťata nečíhají jenom v lesích, ale třeba i v parcích s listnatými stromy. Ideální je používat repelent, pohybovat se po zpevněných cestách. Důležitá je také důkladná kontrola těla a případné rychlé odstranění parazita. Na zaplacení daně z nemovitosti zbývají poslední dny. Splatná je do 1. června a rozhodující je přitom datum připsání částky na účet příslušného finančního úřadu. Platí to pro případ, že nepřesáhne 5000 korun. Vyšší částku jde uhradit ve dvou splátkách, do 1. června a do 30. listopadu. Finanční správa upozornila, že pokud výjimečně poplatník údaje pro placení daně neobdržel prostřednictvím e-mailu, složenky nebo dodatové schránky, měl by neprodleně kontaktovat příslušný finanční úřad. Řekové jsou největšími pracanty v Evropské unii. Jejich průměrná pracovní doba je 39,5 hodiny týdně. Evropský průměr je přitom necelých 36 hodin. Česko je lehce nad průměrem. Podle statistického úřadu Eurostat jsme v loni pracovali průměrně 37,5 hodiny týdně. V nemocnici v Bruntále začne v sobotu fungovat nová zubní pohotovost. Na léhavých případech bude o víkendech a svátcích pomáhat pacientům z celého Bruntálska. Pacienti najdou pohotovostní stomatologickou ordinaci v prvním patře zdravotnického zařízení.
1: Je to významná změna. Ještě loni se v regionu v pohotovostních službách střídali stomatologové ve svých ordinacích na různých místech Bruntálska. Teď je pohotovost v centru okresu na jednom místě, v nemocnici blízko autobusového i vlakového nádraží. Dostupnost je tedy ze všech míst regionu dobrá a další dobrou zprávou je, že se služby daří stomatology obsazovat. Zubní lékařská péče patří v Moravskoslezském kraji k nejhůře dostupným zdravotním službám. Podle dřívějších dat nemají svého stomatologa 10 000 lidí. Eva Panošová, Bruntálsko.
0: Fotbalovým reprezentantům začíná příprava na mistrovství světa. Na pražský sraz povolal trenér Koubek 29 hráčů. První trénink je čeká odpoledne na Strahově. V neděli hráči sehrají přípravné utkání s Kosovem. Potom Koubek zveřejní konečnou nominaci. Bude v ní 26 jmen. Ještě v neděli český tým odletí do Ameriky a 4. června odehraje generálku v New Jersey proti Guatemale. Do turnaje reprezentace vstoupí v Mexiku o týden později utkáním s Koreou. No a dnes bude jasno až polojasno a nejvyšší teploty 21 až 25 stupňů. Hezké dopoledne vám přeje Vítek Zábranský.
2: Český impuls. Rádio pro radost ze života.
3: Odbyla 10. hodina, další zprávy na rádiu Český impuls, opět za 60 minut do té doby, další muzika, ale 60. až 80. František Ringo Čech a jeho píseň o Americe, Adam Kořica přeje dobrý den.

0: Posloucháte Rádio Český Impuls. Do půl jedenácté ještě určitě duet s tím Bláznem s nic nezačínej, Marie Rotrová a Pavel Bobek. Čtvrteční dopoledne, 28. květen, chystáme už i pořád Máme Česko rádi. Zajímá vás, jak vypadají cestovní piana? Řekneme, kde si je můžete prohlédnout, a to o půl jedenácté.
1: Tohle nepřeslechněte. Volkswagen užitkové vozy za ceny, které byste nečekali. Prostorný Caddy e-hybrid s motorem o výkonu až 150 koní, již za 759 900 korun a ikonický ID. Buzz, již za 959 900 korun. Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová kýta bez kosti kilo za 69,90. A soličilo prosecco 3/4 litru jen za 59,90. Albert. Dle srovnání k 25.

0: Rádio Český impuls. Hrajeme na chytrém telefonu.
1: Ital nezná ten zázrak, a tak mu chátrá tělo. Ital nezná ten zázrak, vepřok nedlo zélo.

0: Český Impuls, rádio pro radost ze života. Naše čtvrteční dopolední hudební dvojce nabídne písničky o hráčích, protože na dnešní den připadá a světový den her více po půl jedenácté. Teď už ale pořád máme Česko rádi, před námi je zastávka na Jižní Moravě.
1: Máme Česko rádi.
2: Máme Česko rádi je pro mě vítaným zdrojem poučení. Při skutečných nebo virtuálních cestách po našich památkách a také od Miroslava Tausiga z Klubu českých turistů se neustále dozvídám něco nového. Tentokrát to bylo o hudebních nástrojích a přitom to začalo nevinně. Na jeho sběratelských kartách mě zaujal zámek Jevišovice. Voláme Mirka Tausiga. Halo, jste tam?
3: Ano, ano, vždy připraven. Jevišovice jsou opravdu velmi fotogenické a přitom málo známe. Je to hrad i zámek, nynější podoba je barokní. Od 70. let zámek spravuje Moravské zemské muzeum v Brně. A to nám dalo důvod dívat se na něj i jinak, než jako na šlechtické sídlo.
2: Přesně tak. A na to se těším nejvíc, až řeknete posluchačům o těch cestovních klavírech.
3: Ať je to ještě srozumitelnější, zámek zastřešil několik muzejních expozic. Varhany, harmonia, čembala i typy zvané klavichordy. A teď se dočkáte, mají tu i dvě malé cestovní piána, které si sebou při různých přesunech brávaly sebou urozené slečny. Nejsou ale jedinou raritou, v Jevišovicích je uložený třeba i terpodion, tedy nástroj poháněný podobně jako šlapací čicí stroj, jaký určitě znáte z dětství.
2: Znám, znám. V Jevišovicích mají ale i jiné muzejní kousky, že ano?
3: Je to tak, také je tu depozitář lidového nábytku a to je něco pro vás, že? Kredence, almary, truhly nebo vyřezávané židle a další nábytek z chalupy 200 let starý. Ideální kulisy do pohádek. No a ve sklepích tu mají skalní malby, třeba i repliky pravěkých jeskyních maleb.
2: A já o Jevišovicích také něco vím. Je to nejmenší město v Jihomoravském kraji a milovníci technických památek tu mohou spojit výlet do zámku s venkovním. Nedaleko leží na Jevišovce přehrada, která patří k nejstarším ve střední Evropě. Dokončil ji v roce 1897 a o tom, jak se budovala, se dozvíte také na Jevišovském zámku. Hana Kracíková, máme Česko rádi.
1: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: Takhle hraje Český impuls.
1: Tam, kde zem duní, kopyty stát.
0: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.
2: Není nutno, aby bylo přímo veselo.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: Tady je Český impuls, rádio pro radost ze života. Blíží se 11. hodina, do zpráv celou naše čtvrteční dopolední hudební dvojce, písničky o hráčích, protože na dnešní den, na čtvrtek, datem 28. května, připadá Světový den her. Nabídnu skladbu Hráč Petra Spáleného a pak nás také nemine Potulný hráč od Václava Neckáře. Já jsem Adam Kořica, touto hudební dvojicí se s vámi loučím. Za sebe vám přeji poklidný čtvrtek, nadále si užijte s naším rádiem. Další muziku let 60. až 80. nabídne ve svém vysílání kolega Ludvík Pospíšil po zprávách celou. Já se na každého z vás budu těšit zase zítra po 6. hodině raní. Mějte se krásně a hlavně se opatrujte. Naslyšenou.
1: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
2: Vyberte si třeba nektarinky kilo za 49,90 a rajčata Miniroma 250 gramů za 19,90 až do 2. června.
1: Čerstvé jako z Kauflandu.
3: A zásilka z Datártu dorazila do výdejního boxu. Tak si dám trochu beatboxu. Tisíce výdejních boxů. Pum, po celém Česku. Zboží si vyzvednu. Rychlostí blesku.
4: V boxech od Černáku po Zličín si vyzvednete svou objednávku rychle a zdarma. Datart. Opravdový elektrospecialista.
1: Pouze v Unicredit Bank. Teď podnikatelé k novému účtu dostanou bonus až 5000 korun. Ano, slyšíte správně. Až 5000 korun. Unicredit Bank.
5: Hudební dvojice
6: aneb 1 plus 1.
7: Nesyčí jsem byl líný, přelouskal jsem pár stránek a pak mi klesla víčka. V ten moment už jsem spal, sen dostavil se náhle, vyšel rovnou z téhle knížky, že jsem potkal hráče a mi povídal, chlapče, ten, kdo umí hrát, musí číst lidem tváří, poznat, o co kráčí a co chtějí v očích skrýt. Vím, čem ty děláš chyby, chtěl bys víc, než můžeš ztratit. Ten, kdo prohrál, musí platit, tak nech si poradit.

rychle hraje Český impuls. Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.

0: sebevědomí.
1: Český impuls. Rádio pro radost ze života. Rádio Český impuls. Zprávy v 11.
2: Dobré dopoledne. Policisté vyšetřují případ uhynulých psů v Lipně nad Vltavou. Majitelka dvou Jack Russellů teriérů nahlásila, že k jejich smrti došlo kvůli otravě sinicemi z vodní nádrže Lipno. Rozbory vody to ale nepotvrdily. Podle mluvčího jihočeské policie vyšetřování pokračuje. Podle serveru Novinky.cz v minulých dnech došlo k náhlému úhynu i dalších dvou psů. Fenky se předtím s různými majiteli venčily u lipenské vodní nádrže v Radslavi. Uprchlý vězeň z Nymburka je zase v káznici, na svobodě se moc neohřál. Z pracoviště poblíž věznice Jiřice ve středních Čechách odešel včera odpoledne. Policisté ho podle mluvčí Richterové vypátrali dnes ráno v Kralupech nad Vltavou. Letiště v Bratislavě pracuje na nové letecké lince do Prahy. Oslovuje potenciální společnosti, které by do tohoto projektu šly. Momentálně se z Bratislavy létá do Košic a linka má velký úspěch, je ale podporovaná i státem.
3: Podobný model zvažují po společném rokovaní aj vlády Česka a Slovenska a pozitivně už zareagoval známý írský dopravca, který se stěhuje z Viedne do Bratislavy a má bázované lietadlá v Prahe. To může být výhodou v případě technického problému. Ľahko je linku nahradit iným lietadlom. Mezi oboma hlavními mestami by sa mohlo začať lietať už v zime. Linka môže mať podľa odborníkov veľký potenciál aj na čisto komerčnej báze. Jozef Bálko, Bratislava.
2: Policie v dolnorakouském Bádenu řeší kuriózní případ. Jedná se o krádež 170 párů dámských bot. Podezřelého zloděje policie zadržela. Vyšetřovatelé předpokládají, že muž boty kradl schodem od vstupních dveří do bytů. Fotky s kradenými páry bot zveřejnili a doufají, že je majitele poznají. Hledají také případné svědky. Podezřelý zatím odmítá vypovídat. A na závěr zpráv se ještě podíváme. Na počasí dnes bude slunečno, beze srážek, jasno až polojasno. Nejvyšší teploty 21 až 25 stupňů. Na severu a severovýchodě území můžou naměřit i pod 20 stupni Celsia. Ze zprávy to vše, krásné dopoledne vám přeje Vítek Zábranský.
1: Český impuls. Rádio pro radost ze života.
4: 3 minuty po 11. hodině, krásné dopoledne přeje Ludvík Pospíšil a taky Hana Zagorová s písničkou To by nebylo fér.

0: Rádio Český impuls.
1: My čekali jaro a zatím přišel mráz. Tak strašlivou zimu nepoznal nikdo z nás. Z těžkých černých mraků se stále sypal sníh. A vánice sílí v porivech ledových. Z chýší dřevo mizí a mouka ubývá. Do sýpek se radí, už nikdo.

jednoho dne večer, to už jsem skoro spal, když vystrašený soused na okno zaklepal. Můj chlapec doma leží, v horečkách vyvádí. Já do města bych zajel, doktor snad poradí. Půjčil jsem mu koně, a když sedlo zapínal, dříve než se rozjel, jsem ho ještě varoval. Nejezdi naší zkratkou, je tam velký sráz, a v téhleté bouři tam snadno zlámeš vás, tak neriskuj. Na to chmurné ráno dnes nerad vzpomínám, na tu hroznou chvíli, když kůň se vrátil sám. Trvalo to dlouho, než se vítr utišil. Na sněhové pláně si každý pospíšil. Jeli jsme tou zkratkou až k místu, které znám, kterým bych té noci nejel ani sám. Pak ho někdo spatřil, jak leží pod strázem, krev nám tuhla v žilách, nad tím obrazem já klobouk sněl. Někdy ten, kdo spěchá, se domů nevrací.

0: Tolik na českém impulzu Linda a Pavel a zůstáváme svého času ve stejné hudební stáji. Před námi písnička V pohodě, Petr Kotvat a Standa Hložek. Tady je český impuls a české písničky 60. až 80. let. Helena Pavlovská nám poradí, jak přežít rozvod. To jsou informace vždycky cenné, které nám nabízí paní Helena. Tak dnes odpoledne ve 16:45 dojde právě na rozvod. Od 4 hodin vysíláme scénky a vtipy. Těší se na vás Alexander Hemala na českém impulzu.
1: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro Leko šunku Marína 100 gramů za 19,90 a Milku čokoládu při koupi od 2 kusů za 27,90 za kus. Byla. To dobré začíná u nás.
2: Léto. Slunce. Plavky v Kik. Pro celou rodinu už od 99 korun. Víc pro každý den. A pro zvláštní momenty. Právě teď ve vaší prodejně. Kik. Víc, než si myslíte.
3: Do Penny dorazila polštářová zoo. Navíc v akci meruňky balené 500 gramů za 39,90 a mistrovská dušená šunka řezníků v talíř 100 gramů za 19,90. Penny.

protože tvá ústa přikazují žít. Bez nich noc je pustá, vede není klid. Protože tvůj hlas stříbrná je nit, obdaruje nás vším, co může cít. Protože snad každý muž svou ženu má, miluje ji navždy, sílu svou dá. A protože žena sama nechce být, proto člověk dlouho, dlouho chtěl by žít.

0: Dopolední program Českého impulzu, české písničky celý den. Hned po půl dvanácté hrajeme Karla Zicha, Petru Zámečníkovou a Šťastná ústa. A taky k mikrofonu pozveme Petra Jandu a ten si sebou přivede, ale to už bychom prozrazovali moc. Před námi je písnička Simpulzovic krabičky, taky po půl dvanácté.
1: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: Deka, 20 deka, 30 deka, kilo chleba, kilo cukru, jeden rohlík, jedna deka, všechno máme, co kdo chcete, obchod kvete jen si na čtyři.
1: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.
2: Za mostem v úzké ulici je krámek z dálky vonící, meduňkou, rdesnem, s kořicí, ale hlavně
1: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: Už jenom minuty nás dělí od 12. hodiny odpoledních zpráv tady na Českém Impulzu. Právě teď ale Petr Janda, písnička z Impulzovic krabičky, odhalíme, kdo je uvnitř. Je to písnička Jako kotě si příst, a tedy také Jiří Grossman.
1: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například Pierrot, smetanový jogurt, různé druhy za 9,90. Bivoy, šunka nejvyšší jakosti 100 gramů za 21,90. A Kmotr, lovecký salám 480 gramů za 89,90. Až do 2. června. Kaufland.
2: Tankování je teď docela rodeo. To Centropol drží ceny energií pěkně na uzdě. Má dost elektřiny a plynu i pro vás, tak přejděte k Centropolu. Zafixujte si ceny až na 3 roky a získejte jistotu v nejisté době na centropol.cz nebo ve vašem zákaznickém centru. Centropol.
3: Léto. Doktor Max má vše. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Nechte si poradit u odborníků a starosti. Pusťte k vodě. Doktor Max.
4: Petr Janda uvádí písničky z Impulzovic krabičky.
5: Jako kotě si příst je písnička Jirky Grossmana. Byl to můj kamarád, strašně prýma člověk, moc hodnej člověk. Nikdy vlastně nedal najevo, jak je moc nemocný. Zvláštně, že jsme ho všichni brali spíš jako člověka, který píše hezký povídky. Já jsem tehdy ani netušil, jak pěkně zpívá a jak výborný dělá texty. A mrzí mě, že jsem na to nepřišel dřív. Určitě bych si od něj nějaký text přál a možná bych ho i měl.

0: Rádio Český impuls. Zprávy v poledne.
1: Hezký den. Veřejnost se dnes dozví podmínky nové zelené úsporám. Program představí premiér Andrej Babiš s ministrem životního prostředí Igorem Červeným. V březnu vláda uvedla, že na program bude možné čerpat bezúročný úvěr, přímou dotaci získají jen nízkopříjmové domácnosti. Stát tedy pokryje úroky, které lidem vzniknou nad rámec renovace. Pražští zastupitelé dnes rozhodnou o příští podobě metropole, budou schvalovat nový územní plán. Hlavní město koncepci chystá od roku 2012. Pokud návrh schválí, začne platit od září. Územní plán je klíčový dokument, určuje, kde se ve městě smí stavět a v jakém rozsahu. Takzvaný metropolitní plán má nahradit nynější z roku 99. Podle vedení Prahy zlepší a zjednoduší plánování rozvoje metropole. Oproti stávajícímu návrhu zahrnuje třeba výškovou regulaci. Plán má ale i své kritiky. Při projednávání se tak dá čekat dlouhá diskuze. Dnes začíná osvětová akce Rozsvěťme Česko. Jejím smyslem je rozšířit povědomí o roztroušené skleróze. Informační stánky s odborníky se postupně objeví v 6 krajských městech. Hokejoví fanoušci jsou v očekávání. Dnes náš národní tým čeká klíčové utkání. Ve čtvrtfinále mistrovství světa se svěřenci trenéra Radima Rulíka střetnou s Finskem. Favoritem zápasu jsou i podle sázkových kanceláří Severané. Čeští fanoušci ale věří, že silného soupeře dokážeme potrápit. Věří tomu i Vasil Simkovič, který jezdí hokejisty roky podporovat v masce Fantomase.
2: Tak Fantomas musí věřit, že to je jasný, že jsem optimista a zrovna jsem vyplňoval tip, protože máme takovou interní firemní typárnu, tomu říkáme, tak jsem dal tip 5-2, že vyhrajem.
1: Utkání našich hokejistů proti Finsku začíná v Curychu dnes v 16:20. Slunečné počasí u nás vydrží do zítra, o víkendu se objeví přehánky a bouřky. Teploty se dnes udrží většinou pod 25 stupni, v dalších dnech stoupnou až k 28. Tolik zprávy a Jiřina Součková.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.
3: Tolik polední zprávy. Krásný čtvrtek vám přeje Ludvík Pospíšil. No a spolu se mnou

0: Juraj Kokura dospíval na českém Impulzu, hrajeme české písničky 60. až 80. let. Za chvíli Dalibor Janda, hráli jsme Kličkovanou. No a za chvíli taky televizní tipy na dnešní večer vybírá Alexander Hemala na českém Impulzu. Televizní informace přijdou přesně v půl jedné.
1: Léto? Doktor Max má vše. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Nechte si poradit u odborníků a starosti. Pusťte k vodě. Doktor Max.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu kuře v ceně 59,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 24,90. A gambrinus desítka originál v multipeku 6x0,5 litru za 94,90. Lidl, to se vyplatí.

jedná s princezem. Jde cesta, necesta, tady je má nevěsta.

0: už svítá.
1: Polední program Českého Impulzu, hrajeme české písničky celý den, hned po půl jedné Lenku Filipovou a písničku Favorit. Je to čtvrtek, 28. května, svátek slaví Vilémové. No a co večer televize, o tom Saša.
2: Televizní tipy Alexandra Hemaly.
3: Asi nikdo z nás nepochybuje, že hokej je drsný sport, ve kterém o nebezpečné situace na ledě není nikdy nouze. To vše začíná už v Žácích, mezi kterými se odehrává i děj českého snímku Smečka. Jeho hrdinou je 16-letý David, který přichází do nového týmu se značným handicapem. Je mu diagnostikována cukrovka a musí si hlídat hladinu cukru. Ostatními spoluhráči i díky tomu nebyl zrovna vlídně přijat. Více už ve 20 hodin, kdy snímek Smečka na Prima Max začíná. Na policii Modrava nahlásí Andrea Zimová, že se její manžel ztratil a že kolem její chalupy se dějí divné věci. Policie posléze objeví tělo jejího manžela v polorozpadlé stodole se stopami pomučení. Dále zjistí, že mrtvý půjčoval peníze na lichvářský úrok a že ne všichni dlužníci mají svůj účet vyrovnaný. Cigaretový kouř, to je název epizody Policie Modrava ve 2020 na Nově. Také v dalším pokračování úspěšného francouzského seriálu Inspektorka Candice Renoirová, které se jmenuje Co tě nezabije, to tě posílí, musí tato dáma řešit se svým týmem další zapeklitý případ a zároveň vybalancovat svůj osobní život. Více ve 20.10 na ČT1. Přeji hezký nejen televizní večer.
2: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: čtvrtek na Českém impulzu, za chvíli 13. hodina zprávy a právě teď si dopřejeme trochu denimu. Před námi jsou džínové písničky, Hana Zagorová bude zpívat džínovýho kluka a Radek Tomášek a Helena Maršálková předtím džínovou lásku. Téhle nahrávce je dnes rovných 45 let.
1: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
2: Vyberte si třeba nektarinky kilo za 49,90 a rajčata mini Roma 250 gramů za 19,90 až do 2. června.
1: Čerstvé jako z Kauflandu.
3: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
4: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
5: Ahoj! Tak nám v Česku padly skoro 3 miliardy v Eurojackpotu. Neuvěřitelný, co? Tak na nového miliardáře. Eurojackpot.
6: Náš výkup je teď totální hardcore.
7: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned. V hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
8: Hudební dvojice
9: a NEP. Dva jsou víc než jeden.

0: Rádio Český impuls. Zprávy ve 13.
1: Hezký den. Zemřel Jan Hraběta, herec divadla Járy Cimrmana. Bylo mu 86 let, jak informuje veřejnoprávní rozhlas. Hraběta v souboru působil od konce 70. let, začínal jako osvětlovač. Vynikl rolemi pravce Čecha ve hře České nebe nebo Krále, v pohádce Dlouhý, široký a krátkozraký. V divadle Járy Cimrmana vystoupil Hraběta naposledy v neděli. Na svém kontě měl i přes 30 epizodních rolí ve filmech a seriálech. Kolem dotací pro Agrofert to opět vře. Evropská komise v dopise pro české úřady informuje, že podniku kvůli podezření na střet zájmu u premiéra Andreje Babiše pozastavila proplácení dotací i ze zemědělských fondů. Český ministr zemědělství Martin Šebestián ale včera řekl deníku N, že jeho ministerstvo dál dotace holdingu vyplácí. Seznam zprávy uvedly, že od doby, co je Babiš premiérem, vyplatil státní zemědělský fond Agrofertu na dotacích 200 milionů korun. Firma na dotaz ČTK uvedla, že dotace čerpá v souladu se zákonem. Sloní samec ve zlínského zoo zůstává oddělený od stáda. Poté, co minulý pátek zabil slonici, ale půjde ze zoologické zahrady pryč.
2: Samec, který usmrtil slonici Ulu, zůstává bez kontaktu s dalšími dvěma a mládětem. Jack způsobil smrt slonici podle vyjádření zoo okamžitě fatálním poraněním páteře. Zoologická zahrada zdůrazňuje specifika chování zvířat, zároveň ale proklamuje, že samec tu s velkou měrou pravděpodobnosti nezůstane. Jednání o jeho přesunu s mezinárodní skupinou odborníků na chov slonů afrických ovšem může trvat měsíce. Jan Čada, Radio Impuls, Zlín.
1: České hokejisty dnes na mistrovství světa čeká klíčová bitva. Ve čtvrtfinále v Curychu nastoupí proti Finsku, které bude v roli velkého favorita. Pokud ji naplní, půjde zároveň o rozlučku kouče Radima Rulíka s reprezentační střídačkou. Zápas začne ve Swiss Life aréně v 16:20. Slunečné počasí u nás vydrží do zítra. O víkendu se objeví přehánky a bouřky. Teploty se dnes udrží většinou pod 25 stupni, v dalších dnech stoupnou k 28 stupňům Celsia. Tolik zprávy a Jiřina Součková.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.
3: 3 minuty po 13. hodině vytryskne gejzír Petra Kotvalda. Já jsem

0: České písničky 60. až 80. let. Celý den. Rádio Český impuls.
1: Když po střechách večer se na město snáší a okna jedou potichu spát, zas dívám se do ulic, do cizích tváří a hledám, co vy...

0: Rádio Český impuls.
1: Jarmila vždycky mi radila, abych pracovní dobu dodržel. Dneska mě, ale náramně, táhlo domů a tak jsem prostě šel. Jarmila má totiž dneska narozeniny, proto jsem dnes přišel dříve o 2 hodiny. Na stole sklenice, smích slyšet z ložnice, v předsíni stojí pánské střevíce. Vytahuji saktovky květiny, uvažuji, kdo asi přijel z rodiny. Typuji nejspíše na strýce, kdo jiný měl by přístup až do ložnice. Kdo jiný než strejda z dědiny, vzpomenu si na Jarmilu, nejsem jediný, v ruce mám kytici, už stojím v ložnici, vidím, že nevymřem po přeslici. Kde pak jejda, není to strejda, Františku, ty máš boty úplně jak on. Přičemž nechávám prostor úvahám, vyhledávám optimální tón, kterým bych oba dva jednak pohanil, přitom abych nikoho slovem nezranil. Takže jsem chvíli stál, pak říkám krucinál, tebe bych soudruhu tady nehledal. Dodnes mě mrzí, že jsem byl drzý a že jsem pracovní kázeň porušil. Dřív než o hodinu vypnul jsem mašinu, čímž jsem rozdělanou práci přerušil. Oba si mě postavili na kobereček, to jak zle mi vyčinili, nedal jsem si za rámeček z nevěry. Nedělám závěry, mrzí mě, že jsem u nich pozbyl důvěry.

0: Petr Rezek na Českém impulzu. Hrajeme české písničky 60. až 80. let. Za chvíli nás čeká Přízrak 7B a skupina Karamel. Australská specialita Vegemite pomáhala i vojákům ve válce. Jak může Vegemite pomoci, tak to nám řekne cestovatel Jirka Kolbaba. Bude to přesně v 14:30 na Českém impulzu.
1: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Royal Crown Cola slazená třtinovým cukrem nebo Targa za 26,90. Birel jedinečnou chuť nenahradíš. Půl litru za 18,90 a Milka zmrzlina různé druhy za 36,90. Až do 2. června. Kaufland.
2: A zásilka z Natártu dorazila do výdejního boxu. Tak si dám trochu beatboxu. Tisíce výdejních boxů. Bum, po celém Česku. Zboží si vyzvednu rychlostí blesku.
3: V boxech od Černáku po Zličín si vyzvednete svou objednávku rychle a zdarma. Datart, opravdový elektrospecialista.

0: Hezké odpoledne z českého Impulzu. Pánských duetů není moc, ale pár jich najdeme. Jeden nás čeká hned po půl druhé. Jsme sehraní Pavel Horňák a Michal David. Australskou národní pochoutkou je kvasnicový Vegemite. Našemu cestovateli Jirku Kolbabovi moc nechutná, to se dá pochopit. Každopádně Vegemite je fenomén, proto se mu budeme věnovat.
1: Cestujeme s Jirkou Kolbabou.
2: Je nějaký příběh, který by spojoval Australany s tímto zvláštním pokrmem, nebo jak vlastně se stalo, že tam jedí takovouhle podivnou věc?
3: Tak stalo se to tím, že to někdo vymyslel někdy a oni si na to natolik navykli, že, a to už je ta zvláštnost, že třeba když jsou Australané mimo Austrálii dlouhodobě, tak si dokonce tuto pro ně pochutinu nechají posílat poštou. A třeba také vím, že australští vojáci prý údajně dokázali díky Vegemite vydržet všechny ty útrapy na světových bojištích v těch minulých válkách, kdy oni vlastně i do Evropy zajížděli bojovat. Je potřeba říct, že je v tom velké množství vitamínů, že ten produkt je velmi zdravý, ale také, že si na něho my Evropané budeme asi velmi těžko zvykat. Ale jedna ještě poslední pozoruhodnost. Viděl jsem ho nedávno i v českém supermarketu. To znamená, že dnes už se u nás dá koupit. Já připomenu našim posluchačům, že na té žluté nálepce bude nápis Vegemite anebo Marmite.
2: Takže tak jako u nás vítají návštěvy chlebem a solí, tak v Austrálii tě dá se říct, s trochou nadsázky přivítají Vegemite.
3: Ne až tak, ale musím říct, že se mi to mnohokrát stalo, že když jsem byl v nějaké domácnosti v Austrálii, že mi Vegemite nabídli, vždycky s otázkou, znáš to, a takovými potutelnými úsměvy, a potom mi to jídlo připravili a všichni se na mě koukali, jak to zvládnu. A já jsem se většinou přemáhal a snažil jsem se to zvládnout. Takže opravdu, když jsme v Austrálii, nezapomeňme ochutnat Vegemite, patří to k místní kultuře.
2: Tolik cestovatel Jirka Kolbaba a Honza Benešovský.
1: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: rychle hraje Český impuls.
1: Kdo vchází do tvých snů, má lásko, když nemůžeš v noci spát.
0: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.

0: Čtvrteční program Českého Impulzu, za chvíli 14. hodina. Pavlína Filipovská dnes slaví narozeniny 85. Tak si paní Pavlínu zahrajeme, bude to duet s Josefem Zímou Nej, nej, nej. A hned potom nás čeká další nejpísnička v naší hudební dvojici. Kardinálové, Nejkrásnější sen.
1: Ačka jsou i v květnu plná výhod a benefitů. Vyberte si z více než 19 000 vozů s garantovanou jarní slevou až 100 000 korun a možnosti výměny až do 60 dnů. Plná nádrž pro vybrané vozy zdarma i v květnu. Mega akce pokračuje. Více na aaa.auto.cz nebo volejte 800 110 800.
2: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
3: Vyberte si třeba nektarinky kilo za 49,90 a rajčata Miniroma 250 gramů za 19,90 až do 2. června.
2: Čerstvé jako z Kauflandu.
4: Hudební dvojice
5: a neb jako vejce vejci.

0: Český impuls. Rádio pro radost ze života. Rádio Český impuls. Zprávy ve 14.
1: Hezký den. Policisté zasahovali v pečovatelském domě na Kladensku. V soukromém zařízení žije asi 20 seniorů. Policisté na místo přijeli včera podvečer kvůli podezření, že se o důchodce nikdo nestará. Na místě zůstává zdravotnický dozor záchranářů. Na případ upozornili Novinky.cz. Podle serveru jde o penzion U stromu, který poskytuje domácí zdravotní péči, sociální a pečovatelskou službu i ubytování. V 86 letech zemřel herec Jan Hraběta. Dlouholetý člen divadla Járy Cimrmana si zahrál i ve filmech, jako Obecná škola, Lotrando a Zubejda nebo Postřižiny. Diváci ho můžou znát i z televizních seriálů Policie, Modrava nebo Hospoda. O smrti herce Jana Hraběty jako první informoval veřejnoprávní rozhlas. V divadle si Hraběta zahrál třeba praotce Čecha ve hře České nebe nebo faráře v němém Bobšovi. Naposledy si v divadle Járy Cimrmana zahrál uplynulou neděli. Češi u vody často přeceňují své síly, upozorňuje na to vodní záchranář Daniel Vičan. Podle statistik každý rok v Česku utone průměrně 170 lidí. Je to vyšší číslo než v některých přímořských státech. Vičan vysvětlil, že velký podíl na této smutné statistice má alkohol.
2: Když je dobrá nálada u vody, dáme si pár skleniček, pár piv, jsme najednou ti velcí borci, kteří chtějí někoho oslnit, přeplaveme řeku, přeplaveme přehradu, skočíme tam bez hlavě, to je první problém. No a když už se nám to povede do té vody nějak vstoupit, tak pak je tam druhý problém a to je, že sice někam doplavu, ale zapomenu, že se taky musím vrátit a ty síly mi prostě nestačí.
1: Vodní záchranář také varoval před tím, abychom u vody někoho bezhlavě zachraňovali. Tonoucí nás může stáhnout pod hladinu. Podle Vičana je důležité v první řadě volat záchranáře, pak tonoucímu poslat třeba paddleboard, kruh anebo lano. Dva čeští tenisté dnes zabojují o postup do třetího kola Roland Garros. Vít Kopřiva, Kateřina Siňaková. 28-letý Kopřiva narazí na Španěla Martina Landaluseho. Zabojuje o premiérovou účast ve třetím kole Grand Slamu. Siňaková se utká s Viktoriím Boukou z Kanady. Zítra bude jasno nebo skoro jasno, večer od severozápadu oblačno s teplotami 21 až 26, v Čechách místy až 28 stupňů. Tolik zprávy a Jiřina Součková.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.
3: Tolik zprávy ve 14 hodin. Hezké odpoledne vám přeje Ludvík Pospíšil a spolu se mnou taky skupina Gentour. Všechno bude fajn.

budem žít svý milenky a ženy, pak půjdem políbit. A když se zeptaj hrdino, co sdělal za války, no flákal jsem se skvérem a louskal buráky.

0: Ještě jednou hezké odpoledne z českého Impulzu. Hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den. Před námi Karel Zich, Alenka v říši divů. No a za pár minut už cestování po České republice. Zajímá vás, jak vypadají cestovní piana? Řekneme, kde si je můžete prohlédnout. Máme Česko rádi, vysíláme v 14:30 na českém Impulzu.
1: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Trvanlivé mléko, litr s apkou za 8,90. A svianský más, půl litru, jen za 10,90. Albert. Dle srovnání k 25.
2: Tohle nepřeslechněte. Volkswagen užitkové vozy za ceny, které byste nečekali. Moderní Crafter již za 649 900 korun bez DPH a ID. Buzz Cargo teď se zvýhodněním až 297 000 korun bez DPH.
3: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například Pierrot, smetanový jogurt, různé druhy za 9,90. Bivoy, šunka nejvyšší jakosti 100 gramů za 21,90. A Kmotr, lovecký salám 480 gramů za 89,90. Až do 2. června. Kaufland.

tak už je tady čas, kdy láska nastavila dlen a zeptala se nás, kdo bude vlastně platit daň. Utíkat bez placení, to nemá žádný styl, povinnost zuby cení, tak jako krokodýl. Teď už je tady čas, kdy láska nastavila dlaň. Ač říkám zaplať Bůh, tak všechno sama zaplatí. Já nenávidím dluh, to ale asi bude tím, že ty jsi mě zůstal dlužen i trny od růží, ne všichni muži u žen.

to nebyl jenom klam, nač dosud ráda vzpomínám. Já schovala jsem pláč,

0: čtvrtek na Českém Impulzu. My to spolu táhneme dál. Písnička, která nás čeká hned po půl třetí. Zpívat bude Václav Neckář. A ještě předtím je před námi zastávka na Jižní Moravě.
1: Máme Česko rádi.
2: Máme Česko rádi je pro mě vítaným zdrojem poučení. Při skutečných nebo virtuálních cestách po našich památkách a také od Miroslava Tausiga z Klubu českých turistů se neustále dozvídám něco nového. Tentokrát to bylo o hudebních nástrojích a přitom to začalo nevinně. Na jeho sběratelských kartách mě zaujal zámek Jevišovice. Voláme Mirka Tausiga, halo, jste tam?
3: Ano, ano, vždy připraven. Jevišovice jsou opravdu velmi fotogenické a přitom málo známe. Je to hrad i zámek, nynější podoba je barokní. Od 70. let zámek spravuje Moravské zemské muzeum v Brně. A to nám dalo důvod dívat se na něj i jinak, než jako na šlechtické sídlo.
2: Přesně tak. A na to se těším nejvíc, až řeknete posluchačům o těch cestovních klavírech.
3: Ať je to ještě srozumitelnější, zámek zatřešil několik muzejních expozic. Varhany, harmonia, čembala i typy zvané klavichordy. A teď se dočkáte, mají tu i dvě malé cestovní piána, které si sebou při různých přesunech brávaly sebou urozené slečny. Nejsou ale jedinou raritou, v Jevišovicích je uložený třeba i terpodion, tedy nástroj poháněný podobně jako šlapacíčicí stroj, jaký určitě znáte z dětství.
2: Znám, znám. V Jevišovicích mají ale i jiné muzejní kousky, že ano?
3: Je to tak, také je tu depozitář lidového nábytku a to je něco pro vás, že? Kredence, almary, truhly nebo vyřezávané židle a další nábytek z chalupy 200 let starý. Ideální kulisy do pohádek. No a ve sklepích tu mají skalní malby, třeba i repliky pravěkých jeskyních maleb.
2: A já o Jevišovicích také něco vím. Je to nejmenší město v Jihomoravském kraji a milovníci technických památek tu mohou spojit výlet do zámku s venkovním. Nedaleko leží na Jevišovce přehrada, která patří k nejstarším ve střední Evropě. Dokončili ji v roce 1897 a o tom, jak se budovala, se dozvíte také na Jevišovském zámku. Hana Kracíková, máme Česko rádi.
1: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: I takhle hraje Český impuls.
1: Já, ač mám spánek beze snů, včera jsem se zdál.
0: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.
2: Zavři pusu, ať spát, vždyť už bude brzo den.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: Na Českém impulzu písnička O mami dík. Kdo by váhal, kdo naspíval tuhle písničku, byl to Jiří Pron. Za chvíli Heidi Janku a fotka písnička Simpulzovic krabičky. Tuhle písničku pro nás vybrala Petra Janu a taky okomentuje.
1: Rozsvitme Česko. Projekt u příležitosti Světového dne roztroušené sklerózy. Společně rozsvěcujeme cestu lidem s roztroušenou sklerózou. Přijďte je podpořit a zasadit slunečnici i ve vašem městě. Už 28. května startujeme v Praze v dolní části Václavského náměstí a Českých Budějovicích. O dalších městech se dozvíte na nfimpuls.cz/rozsvitme-česko. Podpořte sázení slunečnic. Podpořte Rozsvitme Česko.
2: Léto, slunce, plavky v Kik. Pro celou rodinu už od 99 korun. Víc pro každý den. A pro zvláštní momenty. Právě teď ve vaší prodejně. Kik. Víc než si myslíte.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu kuře v ceně 59,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 24,90. A Gambrinus desítka originál v multipeku 6x 0,5 litru za 94,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Tankování je teď docela rodeo. To Centropol drží ceny energií pěkně na uzdě. Zajistil elektřinu a plyn i pro vás, tak přejděte k Centropolu. Zafixujte si ceny až na 3 roky a získejte jistotu v nejisté době. Volejte zdarma 800 575 575. Centropol.
5: Petra Janů uvádí písničky z Impulzovic krabičky.
6: Pro Heidi Janku mám velkou slabost. Když se objevila, říkala jsem si, že je to tak trochu moje nástupkyně. Byla dravá, živelná a nesmírně temperamentní, což je tedy mimochodem dodnes samozřejmě. Navíc miluju lidi, kteří jsou pozitivní a dokážou nabít lidi kolem sebe i publikum energií. Proto mám ráda její písničky jako Změna tlaku, Sláva bláznivým nápadům, Když se načančám nebo Fotka. Zvlášť Fotku mám ráda, je ta trochu o té energii, kterou Heidi umí tak pěkně.

0: Český impuls. Rádio pro radost ze života. Rádio Český impuls. Zprávy v 15.
1: Hezký den. Pražští policisté hledají sprejery. Pátrají po čtyřech mladících, kteří posprejovali zeď v památkově chráněném území v Letenských Sadech. Způsobili milionovou škodu. Policie žádá veřejnost o pomoc. Pokud na záznamech na policejním webu někdo mladé muže pozná, může volat linku 158. Čtveřice mladíků v noci 6. dubna na zeď nasprejovala několik nápisů v délce téměř 15 metrů. Policie má k dispozici kamerové záznamy z místa činu přímo na pražské Letné i z autobusové zastávky, kde jsou dobře zachycení. Mladí muži jsou podezřelí z trestného činu poškození cizí věci. Za to je sazba až 3 roky vězení. Odbory kritizují návrh zákona o platformové práci. Podle nich hrozí, že norma povede k rozšíření švarc systému v digitální éře. Státní pokladna by tak mohla přijít o 120 miliard korun ročně. Ve sněmovně to prohlásil odborový předák Josef Středula. Podle něj evropská směrnice zcela jistě nepožadovala legalizaci švarc systému a vytváření nového typu pracovního poměru. V Bruntále mají novou zubní pohotovost. Od soboty začne fungovat v místní nemocnici. O víkendech a svátcích bude k dispozici pacientům z celého Bruntálska.
2: Je to významná změna. Ještě loni se v regionu v pohotovostních službách střídali stomatologové ve svých ordinacích na různých místech Bruntálska. Teď je pohotovost v centru okresu na jednom místě, v nemocnici blízko autobusového i vlakového nádraží. Dostupnost je tedy ze všech míst regionu dobrá a další dobrou zprávou je, že se služby daří stomatology obsazovat. Zubní lékařská péče patří v Moravskoslezském kraji k nejhůře dostupným zdravotním službám. Podle dřívějších dat nemají svého stomatologa 10 000 lidí. Eva Panošová, Rádio Impuls, Bruntálsko.
1: Fotbalové repre dnes začíná závěrečná příprava na mistrovství světa. Na pražský sraz před nedělním přípravným utkáním s Kosovem povolal trenér Miroslav Koubek 29 hráčů. První trénink probíhá na Strahově. Zítra čekáme slunečno s letními teplotami do 28 stupňů. Tolik zprávy a Jiřina Součková.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.
3: To byly zprávy v 15 hodin, tohle je zamilovaná Lenka Filipová. Já jsem od ní pospíšil, dobré odpoledne.
4: Tenkrát ti

0: Jiří Korn na Českém impulzu. Hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den. Jak přežít rozvod? To je otázka. Tak tuhle otázku zvedne Helena Pavlovská a odpověď dostaneme přesně za hodinu. Už od 4 hodin vysíláme Scénky a vtipy s Alexandrem Hemalou tady na Českém impulzu. No a právě teď Iveta Bartošová, Michal David a písnička To je naše věc.
1: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová kýta bez kosti, kilo za 69,90. A soličilo prosecco 3/4 litru jen za 59,90. Albert. Dle srovnání k 25.
2: Pouze v Unicredit Bank. Teď podnikatelé k novému účtu dostanou bonus až 5000 korun. Ano, slyšíte správně. Až 5000 korun. Unicredit Bank.
3: Náš výkup je teď totální hardcore. V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned. V hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
4: Využijte nejlepší nabídky z Penny a přijďte si pro odstraňovač skvrn Vanish. Pomáhá odstranit skvrny a vrátit prádlu čistotu i svěžest. Právě teď v Penny Vanish Gel 750 ml za 129,90. Penny.

0: Odpolední program Českého impulzu ve čtvrtek 28. května. Na dnešek připadá Světový den her. No tak se od toho odpíchneme v naší hudební dvojici krátce po půl čtvrté. No a teď pro vás máme Mikyho Volka a Dlouhý boj.
1: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: I takhle hraje Český impuls.
1: Je tam brána zdobená, cestu otevírá.
0: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.

0: Čtvrtek na Českém impulzu bude po 4. hodině pokračovat s pořadem Smějeme se s Alexandrem Hemalou. Já, Ludvík Pospíšil, vám popřeju krásný zbytek dne. Naslyšenou se těším zítra po 11. hodině a ještě mám pro vás písničky o hráčích, když je dnes ten světový den her. Nejdřív bude zpívat Petr Spálený písničku Hráč a potom Václav Neckář Potulného hráče. Naschledanou.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu kuře v ceně 59,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 24,90. A Gambrinus desítka originál v multipeku 6x půl litru za 94,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Tři kouzelná slova, která potěší všechny firmy i živnostníky? Odložená? Splatnost? Faktur? Alza pro firmy teď nabízí klid pro váš rozpočet. Zboží máte hned a fakturu zaplatíte později. Přesné podmínky a další výhody jsou na alzaprofirmy.cz.
3: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
4: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
5: Tak nám v Česku padly skoro 3 miliardy v Eurojackpotu. Neuvěřitelný, co? Tak na nového miliardáře. Eurojackpot.
6: Toyota letos představuje 8 automobilových premiér. Lídr v elektrifikovaných pohonech přináší premiéru číslo 3. Nová Toyota RAV4. Nejmodernější a spolehlivý hybrid a plug-in hybrid s výkonem až 309 koní. Pořiďte si ji během Toyota týdne 1. až 6. června. Více na Toyota.cz.
7: Hudební dvojice
8: Anet, co mají písničky společného?
9: Nesyčí jsem byl líný, přelouskal jsem pár stránek a pak mi klesla víčka. V ten moment už jsem spal, sen dostavil se náhle, vyšel rovnou z téhle knížky, že jsem potkal hráče a on mi povídal, chlapče, ten, kdo umí hrát, musí číst lidem tváří, poznat, o co kráčí a co chtějí v očích skrýt. Vím, čem ty děláš chyby, chtěl bys víc, než můžeš ztratit. Ten, kdo prohrál, musí platit, tak nech si poradit.

0: Rádio Český impuls. Zprávy v 16.
1: Hezký den. Veřejnost se dnes dozví podmínky nové zelené úsporám. Program představí premiér Andrej Babiš s ministrem životního prostředí Igorem Červeným. V březnu vláda uvedla, že na program bude možné čerpat bezúročný úvěr, přímou dotaci získají jen nízkopříjmové domácnosti. Stát tedy pokryje úroky, které lidem vzniknou nad rámec renovace. Viktorie se sadila z trůnu Elišku. Loni se po 13 letech právě Viktorka stala nejoblíbenějším dívčím jménem v Česku. Eliška skončila druhá, Sofie zůstala třetí. Mezi klučičími jmény, která rodiče vybírají nejčastěji pro své narozené děti, dál vede Jakub. Jak uvádí Český statistický úřad, Kuba je nejoblíbenějším chlapeckým jménem už od roku 2011. Za ním následuje Matyáš a Jan. Pražští zastupitelé dnes rozhodnou o příští podobě metropole. Budou schvalovat nový územní plán. Hlavní město koncepci chystá od roku 2012. Pokud návrh schválí, začne platit od září. Územní plán je klíčový dokument. Určuje, kde se ve městě smí stavět a v jakém rozsahu. Takzvaný metropolitní plán má nahradit nynější z roku 99. Hokejoví fanoušci jsou v očekávání. Dnes náš národní tým čeká klíčové utkání. Ve čtvrtfinále mistrovství světa se svěřenci trenéra Radima Rulíka střetnou s Finskem. Favoritem zápasu jsou i podle sázkových kanceláří Severané. Čeští fanoušci ale věří, že silného soupeře dokážeme potrápit. Věří tomu i Vasil Simkovič, který jezdí hokejisty roky podporovat v masce Fantomase.
2: Tak Fantomas musí věřit, že to je jasný, že jsem optimista a zrovna jsem vyplňoval ty, protože máme takovou interní firemní typárnu, tomu říkáme, tak jsem dal tip 5-2, že vyhrajem.
1: Utkání našich hokejistů proti Finsku začíná v Curychu dnes v 16:20. Slunečné počasí u nás vydrží do zítra. O víkendu se objeví přehánky a bouřky. Teploty se dnes udrží většinou pod 25 stupni, v dalších dnech stoupnou k 28 stupňům Celsia. Tolik zprávy a Jiřina Součková.
0: Český impuls. Smějeme se s Alexandrem Hemalou.
3: Hezké čtvrteční odpoledne, přátelé. Na začátku mám takovou docela výhružnou pranostiku, tedy když se obrátím k našim drahým předkům, protože v ní se praví, že kdo se v máji ožení, přivodí si soužení. Tedy ptal jsem se své kamarádky, která oddává, a opravdu v květnu svadeb rapidně ubývá, tak se i v naší supermoderní společnosti, jak se zdá, pověry uchytily. No řekněte, kdo by se chtěl ještě v manželství sužovat? Konečně za malou chvíli na naše rádiové vlny nastoupí Halina Pavlovská a hovořit bude především o rozvodech. Možná těch, kteří se brali v máji, nevím. No ale buďme optimisti, tady je Pavel Vítek a jeho skladba Má svůj den.

0: Tady je Český impuls a ladit nás můžete i na svém internetu www.českyimpuls.cz. Jak už jsem předestřel, paní Halina Pavlovská bude ukazovat cestu, jak se ctí vybrousit z rozvodu. I tentokrát paní Halina přichází s neotřelým řešením. Tak co dělat, když chcete ve zdraví přežít rozvod, paní Halino?
1: Tak co udělat, když chcete přežít rozvod? Naše rada zní, pořiďte si atrapu. Ne otrapu, ale atrapu. To znamená, že byste si měli zajistit muže, který dobře vypadá, umí se chovat a nic po vás nechce. Toho můžete okamžitě po odluce předvést svému okolí a prozradit, že teď už patříte zase jenom jemu. Po této lži pak můžete pozorně a nenápadně zmapovat terén, jestli by se tam někdo, komu byste mohla patřit, náhodou opravdu nenašel. Atrapa se mimochodem hodí pro porozvodové trauma, které musíte prožít se společnými přáteli. Ti totiž najednou neví, jestli si mohou vás i vašeho ex-manžela pozvat společně na mejdan. Nevědí, jestli vám nebude vadit, že si začali tykat s manželovou novou ženou. A tápou v nejistotě, jestli zase nebudete myslet na sebevraždu, když uvidíte, jak vypadá váš ex-manžel vedle mladé krasavice vesele a svěže. I vaše nejlepší přítelkyně, když nemáte atrapu, podlehne chmurným myšlenkám, jestli vás její muž neutěšuje příliš náruživě. A protože se vám díky traumatu podařilo zhubnout a koupit si sexy tričko, tak ji napadne, že jste nezadaná, muže dychtivá sokyně a že by vás měla ze zorného pole svého manžela bezpečně odstranit. Atrapa se prostě hodí. Šéf nebude mít dojem, že jste nevýkonná, protože myslíte jen na svou tragédii. Známí vás nadšeně pozvou na hory, a když vás i vaše nejlepší kamarádka bude podezřívat, tak si zaslouží, abyste jejímu manželovi vysvětlila, že muž vedle vás je jen atrapa. Že jste rozervaná, zoufalá a potřebujete utěšit. A že jediný člověk, který by vám mohl pomoci, je právě on. A protože, a to si myslí po rozvodu skoro všechny ženy, jsou téměř všichni muži zločinci, tak vás manžel vaší dobré, podezřívavé kamarádky utěšovat bude a bude to trvat tak dlouho, dokud mu jeho žena v zoufalství neřekne. Tak jdi už konečně a on půjde a budete ho mít doma. Jedna moje kamarádka měla moc hezkou atrapu. Za její dcerou totiž přišel kamarád a zeptal se, je Iveta doma? A moje kamarádka si mladíka dobře prohlédla, usmála se vyzývavě a s praxí o 20 let větší, než měla její dcera, otevřela dveře úplně do kořán a řekla, ne, Iveta není doma. Chcete jít dál? A mladík šel a měla ho tam 2 roky.
2: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
3: Vyberte si třeba nektarinky kilo za 49,90 a rajčata mini Roma 250 gramů za 19,90 až do 2. června.
2: Čerstvé jako z Kauflandu.
4: Ačka jsou i v květnu plná výhod a benefitů. Vyberte si z více než 19 000 vozů s garantovanou jarní slevou až 100 000 korun a možnosti výměny až do 60 dnů. Plná nádrž pro vybrané vozy zdarma i v květnu. Mega akce pokračuje. Více na aaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
5: Léto? Doktor Max má vše. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Nechte si poradit u odborníků a starosti. Pusťte k vodě. Doktor Max.
6: U nás Bile rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro Activy kefír v Bila klubu za 21,90 a Nescafe Dolce Gusto od 3 kusů za 109,90 za kus. Bila. To dobré začíná u nás.

0: Tady se, přátelé, ocitneme v ději snímku velmi úspěšného filmu Jak básníkům chutná život, protože tam Karel Gott přidal jeden ze svých hitů s názvem To musím zvládnout sám.
1: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: Je to tak, přátelé, i Milan Pitkin musel jednoho krásného dne k pohovoru a my ho zastihneme přímo před komisí, ve které mimo jiné zasedli i jeho kolegové Ivan Mládek a Jan Mrázek.
1: Jak blbě uculujete. Přijde smích za chvíli. Váš třídní původ.
2: Co to je? Já bych viděl, co to je třídní průvod, ale třídní původ, to slyším poprvé v životě.
1: Řekněte nám, co dělal váš tatínek.
2: Můj tatínek celý život dělal horníka.
3: No tak vidíte, máte třídní původ.
2: No, vážně.
3: No třídní původ dělnický máte, buďte rád.
2: Jo. No. Dobře.
1: Jaká je vaše rasa? Jste Ariec, Žid, Aziat nebo Černoch?
2: Asi to první, a jak se pozná, že jsem Ariec?
3: No to se pozná tak, že máte modré oči, blond vlasy, plochou lebku, no.
2: Já mám akorát plochou manželku. No.
1: Tak s tatarama dneska. Řekněte tam aspoň, jestli jste věřící.
2: Já ničemu nevěřím.
3: Vy ničemu nevěříte? A kdo si myslíte, že stvořil člověka?
2: Člověk, Bůh. Stvořil Adama, potom mu vytrh slepý střevo a udělal z něj plačkovou.
1: Hejte! Hejte, nechte si ty vtípky laskavé, jo? Teďka si posvítíme na váš kulturně politický rozhled. Jistě znáte známé socialistické satiriky Voskovce a Wericha. Řekněte nám aspoň jeden jejich film.
2: Jeden bych věděl. Benzín a... Benzín a...
3: Ještě něco, no, tam. Ještě jedno slůvko tam patří. Před tím benzínem.
2: Nafta.
1: Něco jiného. Něco a benzín je v tom názvu. Něco a benzín.
2: No nevím, co.
3: No já vám pomůžu. Ženy si to dávají na obličej, aby jim nebyly vidět pupínky.
2: Plynová maska.
1: Já už na to opravdu nemám nervy. Poslední otázka, už to mám brozinská. Hlejte, poslední otázka. Jak se jmenoval film Zdeňka Svěráka a Ladislava Smojaka, ve kterém Iva Janžurová svádí Jiřího Sováka?
2: Marečku, ukažte mi pero.
1: Podejte mi pero.
4: Mladý muži, vyprávějte nám také nějakou příhodu ze života.
2: A co?
1: Cokoliv, řekněte nám třeba, jak se vám žije v dnešní společnosti, co se vám líbí, co se vám nelíbí. No, co takové nám řekněte?
2: Mně se v dnešní společnosti všechno líbí. Já mám život rád. Nesnáším akorát zvířata, rostliny, malí děti a starý lidi.
1: Co vám udělali zvířata, rostliny, děti a starý lidi, že nenávidíte?
2: No, zvířata, to je pěkná hávě. Je jenom to bubučí, čeká, mňouká a překáží. Hlavně ty mláďata, každou chvilku na dvoře uklouznu po nějakém kotěti nebo houseti a rozbiju si hubu. Je jediný zvířata, který jsou mi sympatický, jsou pavouci. Ale ty zase, když v noci běhají po skříních, tak strašně prášej. Moje teta zase zvířata úplně mi miluje. A ona si teď, představte si, pořídila mi místo pejska choře a spí s ním po posteli. Já jsem říkal, a co ten smrad? A ona, že prej musí zvyknout. No. No a rostliny to taky nesnáším. Hlavně ty masažraví, to je pěkný ksindl. Žere si to jenom masičko, poprosím. A když tomu dáte knedlík, tak to hned vybleje. Potvora jedna... To je pěkná potvora mlsná. A dokonce si troufne na člověka. No, stal se případ, že nějaký houbař je do masožravýho lesa na houby. To je pravda, že přines plný košík hůb, ale přišel s úplně užranýma nohama a je jednou rukou. No a ještě, že mu zbyla ta druhá ruka, že mohl přinést ty houby. Nebo nějaká ženská zase čuchala k masožravýmu tulipánu a on jí ukosnul nos. No a mně se jednou stalo, že jsem si odskočil na malou. Do masožravýho popole a od té doby koktám. Děti, to je úplně vrchol. Je to furt hladový, dělá to rambajs a smrdí to jako ten koš. No, byli jste někdy na dětským představení v Lotkom divadilku? To je jako plynový kokomoře. A ty učitele si v tom klidně seděj a usmívají se, jako by seděli na nějakým kokopci ve vysokých tatatatá. No a starý lidi toto ani nemluví. Já jsem teda vždycky starý lidi měl rád. Já bych ku příkladu nezabil ani 70-letou babu. Ale oni jen vlezou do tramvaje, už koukají, kdo by je popustil se sednou. Pořád jenom kňouraj a nechodí do práce a pumpují stát o důchod. No já vám řeknu případ, co se mě jednou stalo se starýma lidma. Jel jsem v nabitý tramvaji, krásně jsem si seděl a nade mnou se stála taková stará, no docela sympatická papani s dvěma velkýma taškama. Koukal jsem jí do obličeje, měla na čele na bělou žílu. No a asi ty tašky byly těžký. A když jsem vystupoval, no, tak jsem jí velice ochotně uvolnil místo a velice zdvořile jsem jí řekl, no tak si sedni, babo. A vy víte jak jsem jí odvděčila? Zašla na mě zvát, že jsem hovado a dobitej. No co tomu říkáte? Já po ní kamenem a ona po mě chlebem. Vlastně v obráceně. No ale o tom to je.
5: Toyota letos představuje 8 automobilových premiér. Lídr v elektrifikovaných pohonech přináší premiéru číslo 3. Nová Toyota RAV4. Nejmodernější a spolehlivý hybrid a plug-in hybrid s výkonem až 309 koní. Pořiďte si ji během Toyota týdne 1. až 6. června. Více na toyota.cz.
6: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu kuře v ceně 59,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 24,90 a Gambrinus desítka originál v multipeku 6x půl litru za 94,90. Lidl, to se vyplatí.
7: 3 kouzelná slova, která potěší všechny firmy i živnostníky? Odložená? Splatnost? Faktur? Alza pro firmy teď nabízí klid pro váš rozpočet. Zboží máte hned a fakturu zaplatíte později. Přesné podmínky a další výhody jsou na alzaprofirmy.cz.
8: Náš výkup je teď totální hardcore. V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.

Ve hře je Český impuls. Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.

0: Český impuls. Rádio pro radost ze života. Rádio Český impuls. Zprávy v 17.
1: Hezký den. Zemřel Jan Hraběta, herec divadla Járy Cimrmana. Bylo mu 86 let, jak informuje veřejnoprávní rozhlas. Hraběta v souboru působil od konce 70. let, začínal jako osvětlovač. Vynikl rolemi pravce Čecha ve hře České nebe nebo Krále, v pohádce Dlouhý, široký a krátkozraký. V divadle Járy Cimrmana vystoupil Hraběta naposledy v neděli.

0: dotacích 200 milionů korun. Firma na dotaz ČTK uvedla, že dotace čerpá v souladu se zákonem. Sloní samec ve zlínského zoo zůstává oddělený od stáda. Poté, co minulý pátek zabil slonici, ale půjde ze zoologické zahrady pryč.
1: Samec, který usmrtil slonici Ulu, zůstává bez kontaktu s dalšími dvěma a mládětem. Jack způsobil smrt slonici podle vyjádření zoo okamžitě fatálním poraněním páteře. Zoologická zahrada zdůrazňuje specifika chování zvířat, zároveň ale proklamuje, že samec tu s velkou měrou pravděpodobnosti nezůstane. Jednání o jeho přesunu s mezinárodní skupinou odborníků na chov slonů afrických ovšem může trvat měsíce. Jan Čada, Radio Impuls, Zlín.
0: Fotbalové repre dnes začíná závěrečná příprava na mistrovství světa. Na pražský sraz před nedělním přípravným utkáním s Kosovem povolal trenér Miroslav Koubek 29 hráčů. První trénink probíhá na Strahově. Slunečné počasí u nás vydrží do zítra. O víkendu se objeví přehánky a bouřky. Teploty se dnes udrží většinou pod 25 stupni, v dalších dnech stoupnou k 28 stupňům Celsia. Tolik zprávy a Jiřina Součková.
2: Český impuls. Smějeme se s Alexandrem Hemalou.
3: Druhou hodinku našeho zábavného pořadu Smějeme se začneme písničkou, kterou nám zaspívá Lenka Filipová a která se jmenuje Prý se tomu říká láska. Tak ať vás, přátelé, láska neopouští.

Kde kdo křičel při té hrůze, Inter Arma Silent Muse, krále z toho strachu trefil šlak.

0: Českém impulzu vám, přátelé, hrajeme ve vašem televizoru či mobilní aplikaci, a to jednoduše a v té nejvyšší kvalitě. Myslím si, že každý herec vám potvrdí, že zaskočit za onemocnělého kolegu je dosti svízelná záležitost. Někdo má nervy ze železa, vezme si papír k ruce a nějakým způsobem ten záskok zvládne. Jiný pak prožívá téměř divadelní muka. A přesně o tom pohovoří skvělý herec Jiří Sovák.
1: Já jsem skoro okolností obdržel záskok ve hře, kterou jsem neviděl. Věděl jsem akorát o té postavě, že je to postava komická a že je to bratr Martina Růžka, který s jeho rodinou žije celý život v jednom paláci. Vyznačovala se ta role tím, že měla spoustu příchodů, odchodů, přeběhů a všelijakých takových špílců. Tak jsem si řekl, musíš se držet Martina, protože Martin, tvoje záchrana. Odjel jsem klidnej do divadla, ve vrátnici jsem se zhroutil. Dali mě do šatny, čekal jsem na Martina. Martin Můžek přišel majestátně, podíval se na mě očima zubního lékaře, který už předem slibuje, že to nebude bolet. Povídá, hošičku, hošičku, moc toho ode mě nečekej, byly prázdniny, mám tam spoustu nejasností. Vytáhnul lejstra, začal listovat, opakovací roli, chodil po jevišti, za kulisama, po chodbách, já jsem v kostýmu, on v kostýmu, chodili jsme spolu, zašel taky na pizoár, já v roztržitosti za ním. Tam jsem samozřejmě předstíral, že se mi taky chce, abych nevypadal úplně tak hloupě. No a představení se blížilo v začátku. Nastupovali jsme takhle z levé lože, já tam byl připravený, a poslední, co si pamatuju, bylo to, že najednou slyším na jevišti Munzara zpívat. A hezky. Uvědomil jsem si, že jsem vlastně nikdy v životě neslyšel zpívat, ale to už mě události strhly. Ten děj mě vtáhl do sebe, kolegové si mě podávali jako merunu. Já jsem tu něco řekl, tam jsem se zasmál, rozlobil jsem se, nebo jsem se zase divil podle toho, jak jsem uznal za vhodný. A tahle ta vřava trvala 2 hodiny. Pak mi oznámili, že je konec, abych se šel děkovat, čemu jsem se velice divil. Ale to je jenom taková předehra. Pár dní jsme hráli něco jiného. A když jsme měli začít hrát tuhle tu osudnou hru, Martin Růžek onemocněl. Jediná moje záchrana, moje mateřská loď, a naštudoval během dopoledne za něj tuto roli Václav Švorc. Má výbornou paměť, u aranžma neměl ponětí, já, co jsem věděl, už jsem zase zapomněl, takže to slibovalo velikou švandu. Připravili jsme se, až jsem znal jeho psychologický stav, jakým je, pak jsem v něm byl, tak mám Benoušku, nic, ničeho se neboj, hezky se mě chyť, zaklesli jsme se do sebe a vyrazili jsme na jeviště. No tak samozřejmě jsme dělali pro diváky dojem, jako že některý z nás nemůže na nohy, jenom se nevědělo, který. No tak, já jsem s ním šmejkal po jevišti, tak jak jsem zase uznal za vhodný, suverénně, když mluvil tedy, a Václav chrdlil text, bezpečně chrdlil text, já ho natáčel, když mluvil ke knížeti, když mluvil jako s hrabětem, zase jsem ho natočil na hraběte, ať v té době já už věděl, kde je kníže a kde je hrabět, já už jsem ovládal. No a takhle jsme se probojovali ještě ke konci. A už to vypadalo, že se nemůže nic stát, tak jsem ho pustil. A on má poslední větu, povídá, tak bratře, a teď půjdeme domů. A šli jsme každý na jinou stranu.
2: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Trvanlivé mléko, litr s apkou za 8,90. A svianský más, půl litru, jen za 10,90. Albert. Dle srovnání k 25.
3: Tohle nepřeslechněte. Volkswagen užitkové vozy za ceny, které byste nečekali. Prostorný Caddy e-hybrid s motorem o výkonu až 150 koní, již za 759 900 korun, a ikonický ID. Buzz již za 959 900 korun.
4: Tankování je teď docela rodeo. To Centropol drží ceny energií pěkně na uzdě. Má dost elektřiny a plynu i pro vás, tak přejděte k Centropolu. Zafixujte si ceny až na 3 roky a získejte jistotu v nejisté době na centropol.cz nebo ve vašem zákaznickém centru. Centropol.
5: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například Pierrot, smetanový jogurt, různé druhy za 9,90. Biboj, šunka nejvyšší jakosti 100 gramů za 21,90. A kmotr, lovecký salám 480 gramů za 89,90. Až do 2. června. Kaufland.

0: Mám radost, že po delším čase mohu zde na Českém impulzu uhlídat skvělou zpěvačku Marcelu Královou. Ta nám zaspívá píseň s názvem Já netančím a Eva Pilarová přidá, že ona do hry dává víc. Ale ještě předtím je tu několik televizních tipů.
1: Televizní tipy Alexandra Hemaly.
0: Asi nikdo z nás nepochybuje, že hokej je drsný sport, ve kterém o nebezpečné situace na ledě není nikdy nouze. To vše začíná už v žácích, mezi kterými se odehrává i děj českého snímku Smečka. Jeho hrdinou je 16-letý David, který přichází do nového týmu se značným handicapem. Je mu diagnostikována cukrovka a musí si hlídat hladinu cukru. Ostatními spoluhráči i díky tomu nebyl zrovna vlídně přijat. Více už ve 20 hodin, kdy snímek Smečka na Prima Max začíná. Na policii Modrava nahlásí Andrea Zimová, že se její manžel ztratil a že kolem její chalupy se dějí divné věci. Policie posléze objeví tělo jejího manžela v polorozpadlé stodole se stopami pomučení. Dále zjistí, že mrtvý půjčoval peníze na lichvářský úrok a že ne všichni dlužníci mají svůj účet vyrovnaný. Cigaretový kouř, to je název epizody Policie Modrava ve 2020 na Nově. Také v dalším pokračování úspěšného francouzského seriálu Inspektorka Candice Renoirová, které se jmenuje Co tě nezabije, to tě posílí, musí tato dáma řešit se svým týmem další zapeklitý případ a zároveň vybalancovat svůj osobní život. Více ve 20.10 na ČT1. Přeji hezký nejen televizní večer.
1: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: hodně od whisky.
1: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.
2: Mám už tváři sní, to léta můžou být.
1: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: Na závěr dnešního vydání zábavného pořadu Smějeme se si několika momenty připomeneme úspěšný televizní pořad, který měl i svou zájezdovou podobu. Bylo to, možná si ještě vzpomenete, Politické harašení. To se psal rok 2001. No a v případě Miloslava Šimka a Zuzany Bubílkové, což byli protagonisté tohoto pořadu, asi platí, že co se škádlívá, to se rádo mívá.
1: Sylvester Stallone má v Česku natáčet svůj nový film. Má v něm hrát agenta, který u nás hledá mladého, minulosti nezatíženého, čestného, pravdomluvného, svědomitého politika, který plní své předvolební sliby. Víte, jak se ten film má jmenovat?
2: No to nevím.
1: Nulová šance.
2: Jo, tak to odpovídá. Tomu bych docela věřil, protože zatím naši politici připomínají sportku. Víte, tam taky člověk dá peníze, celý týden mu slibou výhru a pak to schrábne někdo úplně jiný.
1: Já jsem nedávno šla městem v noci.
2: Perlovka?
1: Ale. Chtěla jsem průjít. Takovou tmavou uličkou a stál tam policista, říkám, prosím vás, je ta ulička bezpečná, víte, co mi řekl? Samozřejmě, že je, jinak bych tady nestál.
2: Tomu bych i věřil, protože já jsem nedávno v jedné restauraci na Václavském náměstí požíval potraviny a tam vedle mě u stolu obědvali dva policisté, dali si čínu, to vím přesně, protože vrchní se jich ještě ptal, budou si přát pánové hůlky, oni říkali, ne, my máme pendreky. No. A opravdu měli to s nima bezvadně, mlátili tu rejži tak, že jim sama létala dolů. No prostě tak jsme tam jedli a najednou venku děsnej řev, střelba, ten jeden policista pohá tomu druhému, hele, neměli bychom se tam jít podívat, tam se něco děje. On pa, blázniš se, když se tam střílí.
3: Já mladým fandím.
1: No, no, to každý ví, že fandíte mladým, no, protože děláte se mnou, že?
2: Ano. Na vás v obdivu nejen, že jste mladá, ale já na vás v obdivu snad ještě víc, že ač tak mladá, pamatujete kolikrát víc, než některý starý, no. Víte?
1: Já se dobře udržuji.
2: To je pravda, to musím potvrdit, jsem toho často svědkem. Paní Bubílková si udržuje zejména karosély v pořádku. V tomhle směru připomíná dokonce majitele autobazaru. Ten, kdyby se tak choval jako paní Bubílková, tak ho zavřou pro klamání zákazníka, protože by vyklepal z Trabanta Audinu.
4: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Royal Crown Cola slazená třtinovým cukrem nebo Targa za 26,90. Birel jedinečnou chuť nenahradíš. Půl litru za 18,90 a Milka zmrzlina různé druhy za 36,90. Až do 2. června. Kaufland.
5: Ačka jsou i v květnu plná výhod a benefitů. Vyberte si z více než 19 000 vozů s garantovanou jarní slevou až 100 000 korun a možnosti výměny až do 60 dnů. Plná nádrž pro vybrané vozy zdarma i v květnu. Mega akce pokračuje. Více na aaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
6: A zásilka z Datártu dorazila do výdejního boxu. Tak si dám trochu beatboxu. Tisíce výdejních boxů. Bum, po celém Česku. Zboží si vyzvednu. Rychlostí blesku.
7: V boxech od Černáku po Zličín si vyzvednete svou objednávku rychle a zdarma. Datárt. Opravdový elektrospecialist.
8: Toyota letos představuje 8 automobilových premiér. Lídr v elektrifikovaných pohonech přináší premiéru číslo 3. Nová Toyota RAV4. Nejmodernější a spolehlivý hybrid a plug-in hybrid s výkonem až 309 koní. Pořiďte si ji během Toyota týdne 1. až 6. června. Více na toyota.cz.

Když potkala jsem vás, byl večer mlhavý. Já slyšela váš hlas, byl pyšný jako vy. Ne, já se nedivím, vždyť byl jste jako král. Vrak láno šedivým, ten pane asi stál. A pod raglánem frak a slečno pod paží. Můj bože, krásnou tak, že to má.

Slyšíte je být? Když odjel noční vlak, ta slyšna jela s ním. A to, co bylo pak, i to já dobře vím. Ta slečna vzala vám vše, co vám mohla vzít. To všechno dobře znám. Ten prázdný, pustý byt. A co život? Ten je váš. Je plný nadějí. Tak pijte na kuráž. A žijte.

Vy pláčete, pane? To ne, to já nechtěla, to ne. Sedněte si ke mně, napijte se, pak vám bude líp, fakt, líp.

0: takhle hraje Český impuls. Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den. Český impuls. Rádio pro radost ze života. Rádio Český impuls. Zprávy v 18.
1: Hezký den. Zemřela Věra Nerušilová, známá jako zpěvačka písně Kočka ze Záběhlic. Bylo jí 91 let. Nerušilová podle Blesku.cz zemřela uplynulé úterý 26. května. S písní Kočka ze Záběhlic se proslavila díky divadlu Semafor ve filmu Smrt Černého krále v roce 71. Zpívala i se skupinou Spiritual Quintet. Pražští policisté hledají sprejery. Pátrají po čtyřech mladících, kteří posprejovali zeď v památkově chráněném území v Letenských sadech. Způsobili milionovou škodu. Policie žádá veřejnost o pomoc. Pokud na záznamech na policejním webu někdo mladé muže pozná, může volat linku 158. Čtveřice mladíků v noci 6. dubna na zeď nasprejovala několik nápisů v délce téměř 15 metrů. Policie má k dispozici kamerové záznamy z místa činu přímo na pražské Letné i z autobusové zastávky, kde jsou dobře zachycení. Mladí muži jsou podezřelí z trestného činu poškození cizí věci, za to je sazba až 3 roky vězení. Odbory kritizují návrh zákona o platformové práci. Podle nich hrozí, že norma povede k rozšíření.

0: setech překvapivě vypadl. Největší favorit turnaje vedl 6-3, 5-2 a 5-1. Potom ale začal mít nejspíš kvůli horku výrazné potíže. Soupeř třetí set otočil na 7-5 a další sady získal dvakrát 6-1. Zítra čekáme slunečno s letními teplotami do 28 stupňů. Tolik zprávy a Jiřina Součková.
1: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: tohle nepřeslechněte. Volkswagen užitkové vozy za ceny, které byste nečekali. Moderní Crafter již za 649 900 korun bez DPH a ID. Buzz Cargo teď se zvýhodněním až 297 000 korun bez DPH.
1: Rádio Český impuls.

0: Takhle hraje Český impuls.
1: Páni a paní, vím, jak se ruší žál. Já tíhnu duší, jen klejny karneval.
0: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.
2: Vezli by jsme spolu, spadli by jsme dolů. Byl by konec všemu.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová kýta bez kosti kilo za 69,90. A soličilo prosecco 3/4 litru jen za 59,90. Albert. Dle srovnání k 25.
1: Toyota letos představuje 8 automobilových premiér. Lídr v elektrifikovaných pohonech přináší premiéru číslo 3. Nová Toyota RAV4, nejmodernější a spolehlivý hybrid a plug-in hybrid s výkonem až 309 koní. Pořiďte si ji během Toyota týdne 1. až 6. června. Více na toyota.cz.
0: Český impuls.

0: Rádio Český impuls. Zprávy v 19.
1: Pěkný večer. Paliva budou zítra levnější. Nejvyšší ceny pohonných hmot v pátek klesnou oproti dnešku o víc než půl koruny. Litr benzínu v Česku zlevní o zhruba 60 haléřů na 43 korun 60. Naftu pak čerpací stanice budou moci prodávat nejvýš za 40,20 za litr. To je o 60 haléřů méně než dnes. Vyplývá to z cenového věstníku, který odpoledne zveřejnilo Ministerstvo financí. Regulace cen pohonných hmot bude pokračovat i v červnu. Česko k dennímu nastavování cenových stropů na nafty a benzínu přistoupilo v první polovině dubna. Reagovalo na zdražování ropy kvůli konfliktu na Blízkém východě. Andrej Babiš trvá na svém. Premiér dnes ve sněmovně zopakoval, že střet zájmů vyřešil nadstandardně. Ministerský předseda to řekl při interpelacích. Evropská komise totiž v dopise pro české úřady informuje, že podniku kvůli podezření na střet zájmů u premiéra Babiše pozastavila proplácení dotací i ze zemědělských fondů. Český ministr zemědělství Martin Šebestián přitom včera řekl deníku N, že jeho ministerstvo dál dotace holdingu vyplácí. Seznam zprávy uvedl, že od doby, co je Babiš premiérem, vyplatil státní zemědělský fond Agrofertu na dotacích téměř 200 milionů korun. Firma na dotaz agentury ČTK uvedla, že dotace čerpá v souladu se zákonem. Pod Krušnohoří se

0: se přitom snaží, aby moc neklesala. Odnesli by to totiž ryby a obojživelníci.
1: Čeští hokejisté na mistrovství světa ve Švýcarsku končí. Ve čtvrtfinále v Curychu podlehli Finsku 1-4. Už na začátku druhé třetiny prohrával tým kouče Radima Rulíka 0-3. Jediný český gól dal v 31. minutě Filip Hronek. Fotbalové slávy se upsal talentovaný ukrajinský brankář. Nazar Domčak z týmu Karpaty Lvov podepsal s pražským týmem smlouvu na 5 let. Úřadující čeští šampioni představili novou posilu na klubovém webu. Podle médií se přestupová částka může vyšplhat až na 121 milionů korun. Na obloze bude zítra převládat sluníčko, mraky se prosadí v Čechách až večer, naměříme maximálně 26 stupňů, v Čechách bude místy ještě o 2 víc. Tolik zprávy a Lenka Svobodová.
2: Český impuls. Hrajeme vám country, folk a trampské písničky.

bohatej a já jsem na něm rád. Jestli dopiju svou whisky a najdu ten svůj šíp, jednou ze svý rodný výsky ti pošlu líbez brýv, budu tam pít jenom čaj.

0: Rozsvitme Česko. Projekt u příležitosti Světového dne roztroušené sklerózy. Společně rozsvěcujeme cestu lidem s roztroušenou sklerózou. Přijďte je podpořit a zasadit slunečnici i ve vašem městě. Už 28. května startujeme v Praze v dolní části Václavského náměstí a Českých Budějovicích. O dalších městech se dozvíte na nfimpuls.cz/rozsvitme-česko. Podpořte sázení slunečnic. Podpořte Rozsvitme Česko.
1: Český impuls.

co se zmohli na Rolls Royce. Od kuchařů jaksi mají k večeři jen flaxy. Šmidli, šmidli, šmidli boys, co se zmohli na Rolls Royce. Číšníci jim lají falešně, že šmidlají. Rolls Royce musel z domu pryč, důvodů bylo dostatek.

0: Takhle hraje Český impuls. Tam, kde zem duní, kopyty stát. Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.
1: Není nutno, aby bylo přímo veselo.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

jednou osud do Detroitu svál. Tam auta dělal na pásu, ty pro rychlost i na krásu, pro pány z firmy Motors General. Vždycky, když bral vejplatu, dluhy odčet a outratu, vidí

večer, když líhal v baráku, tak sny měl o tom bouráku. Má dlouhej čumák, jest jako drak. A že nesedal na sucho, tak nápad klep ho za ucho.

stanici tlak. Tak aniž si kdo čeho všim, pronese ven rychlostní skříň v podpaží volant a soustav pák. A jak utíkal za dnem den, každým dnem blíž byl dědův sen, že jistě všechny známý trefí šlak. Až s blednou bledou závistí, když kylem kolem prosviští ve přísí kráse novej Cadillac.

kastle hranatou a druhou půlku kulatou. Měl zvláštní frak ten jeho Cadillac. A stalo se i bohužel, že každý dvířka jiný měl, jak kdyby po tý kastli přejel vlak.

cestou, aby potkával lidi. A když je potká, tak musí zas jít. A když je pozná, tak dělá, že nevidí. Neboť kdyby se zastavil, tak nemohl by jít. Tak se to v životě střídá, vzestup, úpadek, bída. Ohlédneš se za štěstím a vidíš,

se zasnět. A když je pozná, tak dělá, že nevidí. Neboť kdyby se zastavil, tak nemohl by jít. Tak se to v životě střídá, vzestupů padek bída. Ohlédneš se za štěstím a vidíš jen jeho záda. Tak se to v životě střídá, vzestupů.

0: Toyota letos představuje 8 automobilových premiér. Lídr v elektrifikovaných pohonech přináší premiéru číslo 3. Nová Toyota RAV4. Nejmodernější a spolehlivý hybrid a plug-in hybrid s výkonem až 309 koní. Pořiďte si ji během Toyota týdne 1. až 6. června. Více na Toyota.cz.
1: Český impuls.

práci lála a slyšel jsem, jak říká, že už chtěl by mít klid, než po nocích se za volantem přijít. A dispečer té noci byl náhodou starý voda. Ten je starší než sám čas, povídá hochu. Jak dlouho už jezdíš s tou škatulí? Víš, já jezdil snad se vším, co by měl 4 kola. A ty tu brečíš nad tou jedinou jízdou. Já jsem najezdil 1000 kilometrů. A můžeš mi věřit, když ti tady povídám, řidič

0: kluci, lanka, ojnice, rysky, přerušovač to dobrý řidič zná, já vím, že řidič tvrdej chleba má. Jednou si tu práci zvolil, tak zůstaň při ní stát. Chce to jen pevnou vůli a tu svýho srdce dá. Protože sednout za volan, jen pořádný chlap si smí. To ví i každý řidič sváteční, musí mít pohotovost, pozornost, nervy a klid. Chladnokrevnost, představivost, odhad, trpělivost, zdvořivost, plnou nádrž, pásy připnuty. Dobrý zrak, lékárničku, peníze na pokuty, vojsku musíš platit, mazat, tankovat, zvládnout mi, platit škody, značky sledovat. Musíš znát vyhlášku, mít dávku štěstí, na noc sundat mavé brýle, městem chodit, radši pěšky odbrzdit, před rozjetím to dobrý řidič zná, já vím, že řidič tvrdej chleba má. Když nesmí kličkovat na dálnici, zastavovat dvojnej vůz, o zeď, o strom, troubit na slečny, pouštět volant, věnovat se stopařce, brzdit při smyku, překážet rychlejším, nadávat chodcům, zapomenout klíče od vozu ve voze, kouřit u pumpy, přejet šéfovi psa a vůbec.
1: Rádio Český impuls. Zprávy ve 20.
2: Pěkný večer. Útok ze švýcarského Winterthuru vyšetřuje policie jako terorismus. Útočník dnes na vlakovém nádraží pobodal 3 lidi, stav jednoho z nich je vážný. Policie uvedla, že pravděpodobného pachatele zadržela. Jde o 31-letého muže se švýcarsko-tureckým občanstvím. Podle úřadů byl jeho teroristický čin motivovaný radikalizací a extremismem. Píše to agentura AFP. Místní média uvedla, že útočník podle svědků vykřikoval Alláhu Akbar, tedy arabský Bůh je veliký. Rakovnický soud se ponořil do kauzy odstřelu jelena v Lánské oboře. Bývalý šéf lesní správy Lány Pavel Rus a jeho tehdejší podřízený Ondřej Kratochvíl jsou obžalovaní z porušení povinnosti při správě cizího majetku. Podle obžaloby byl odlov asi 10letého jelena vykázaný jako regulační odstřel 2leté zvěře, tedy lov, za který lovec neplatí. Zvíře přitom mělo cenu přes 100 000 korun. Rus i Kratochvíl dnes vinu u soudu odmítli. Žalobce jim navrhuje peněžité tresty. Kratochvíl by mohl dostat k zaplacení částku 30 000 korun, Rus 200 000 a zákaz činnosti. Koupání na Šumavě může přijít draho. Turisté se často chladí v Národním parku v Ledovcových jezerech, porušují tím zákaz a riskují vysoké pokuty. Potvrdí to naše zpravodajka Klára Fajstová. Hezký večer. Hezký.

0: Izrael momentálně podle premiéra ovládá 60% tohoto palestinského území. To je víc, než předpokládala dohoda o příměří z loňského října. Slunečnou oblohu zítra doplní mraky až večer v Čechách. Nejvyšší teploty budou většinou mezi 21 a 26 stupni. V Čechách naměříme až 28. Tolik zprávy a Lenka Svobodová.
1: Hrajeme vám na večírek. České písničky 60. až 80. let. Rádio Český Impuls.

nás, z nás nechtívčího klíma. Někdo má pletky rád, já reči sklenici vína.

Když okna první elektriky poslala známé co krbliky, záclo nám mého pokoje. A Úsvit přišel stisknout kliky, tak po klávesách harmoniky šly tóny dělat rozbroje. Pod střechou kdo si hrál

vzkaz. Já dnes mám vanu plnou fialek, mám vanu plnou fialek, mám vanu plnou fialový fialek. Postupně se všem zalíbilo, budit se písní zvláště šlilo s harmonikou tahací. Začali říkat akordeon, já říkala Alain Delon, tomu, kdo bydlel v oblacích, tomu, kdo bydlel v oblacích.

0: rychle hraje Český impuls. Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.
1: A holubicím dál rostou křídla dravců, družstevním rolníkům touha moře plavců, na lásce té potvoře sebevědomí.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

kuře, co potřebuji, za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu kuře v ceně 59,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 24,90. A Gambrinus desítka originál v multipeku 6x5 litru za 94,90. Lidl, to se vyplatí.

0: Rádio Český impuls. Zprávy ve 21.
1: Čeští hokejisté končí na mistrovství světa bez medailí. Ve čtvrtfinále šampionátu v Curychu podlehli Finsku 1-4. Už na začátku druhé třetiny prohrával tým kouče Radima Rulíka 0-3. Jediný český gól dal v 31. minutě Filip Hronek. Dnešní porážkou zároveň skončila Rulíkova reprezentační éra. 60-letý kouč převzal národní tým v létě 2023 a hned svou první sezónu ve funkci zakončil na domácím světovém šampionátu v Praze ziskem titulu. Do nového ročníku půjde v roli trenéra

0: Soud posílá do vazby dalšího obviněného cizince kvůli útoku na zbrojovku v Pardubicích. Na síti X to uvedla policie. Ve vazbě je tak v Česku v této kauze už celkem 8 lidí. Ve výrobní hale zbrojovky LPP Holding v Pardubicích hořelo 20. března. Požár způsobil škody za stovky milionů korun. K útoku se přihlásila údajná protiizraelská skupina, která uvedla, že aktem útočí na výrobu zbraní pro Izrael. Policisté zatím posledního podezřelého zadrželi ve středu, obvinili ho z teroristického útoku a účasti na teroristické skupině. Podle dosavadních informací zadrželi kriminalisté v Česku a dalších zemích kvůli teroristickému útoku na pardubickou zbrojovku 11 lidí. 3 zadržení zůstávají v Polsku, ostatní jsou u nás. Akce Rozsvěťme Česko vyvrací mýty o roztroušené skleróze. Informačně vzdělávací turné začalo dnes v Praze a Českých Budějovicích. V příštích dnech projde i 4 dalšími krajskými městy. Ředitelka nadačního fondu Impuls Jitka Špánková vysvětluje, že spousta lidí si roztroušenou sklerózu spojuje s onemocněními, jako je třeba Alzheimerova choroba. Takové srovnání ale podle ní není na místě.
1: Lidé, kteří třeba slyší diagnózu roztroušená skleróza a vědí, co tato nemoc obnáší, tak okamžitě vidí těžkou disabilitu a invaliditu, což už v dnešní době při správně nasazené léčbě nemusí být pravda. Máme celou řadu pacientů, kteří již dlouhou dobu žijí normálním aktivním životem.
0: Klíčem je okamžité nasazení moderních léků a změna životního stylu. Pomáhá zdravá strava, pohyb i odborná péče. Okolí železniční vlečky na Karlovarsku bude bydlištěm Užovky Stromové. Lokalita pro tohoto kriticky ohroženého plaza bude mezi Kyselkou a Vojkovicemi. Firma, která trať používá, bude kvůli tomu spolupracovat s ochránci přírody.
2: Jedna z největších kolonií Užovek Stromových je nedaleko u Stráže nad Ohří. Pokud po hlavní podkrušnohorské 13 jezdíte autem, vidíte ochranáře, jak kontrolují příkopy, vždycky než začnou pracovat cestáři. Spolupráce je dobrá, hadům se daří. O něco podobného se teď pokouší kolem železniční tratě i výrobce minerálních vod. Vlečka totiž vede krajinou, která připomíná stepní a křoviný biotop. Dušan Valenta, Radio Impuls.
0: Zítra má být obloha slunečná, až večer se v Čechách objeví mraky. Teploměr ukáže do 26 stupňů, v Čechách bude místy až 28. Ze zpráv je to všechno, hezký večer vám přeje Lenka Svobodová.
3: Hrajeme vám na večírek. České písničky 60. až 80. let. Rádio Český impuls.

0: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.
1: Za mostem v úzké ulici je krámek z dálky vonící, meduňkou, rdesnem, s kořicí, ale hlavně
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

někdo z nás to říci musí, buď to ty, anebo já. Obsah kapes vysypu si, kvésny vracím zklamáno.

Někdo z nás to říci musí, buď to ty, anebo já. Obsah kapes, vysypu si, tvé sny vracím zklamán.

0: Rádio Český impuls.
1: Hraje na chytrém telefonu.
2: Zastavil jsem se v Mexico City, abych tam na den, na dva schladil city, ukončity Juarezové. Podivnýho chlapa potkal jsem tam v metru v kožený čapce a v umělým svetru. Na dálku z něj bylo cítit plátno filmové. Asi to bude nějaký bandita, jenže moje paměť se stále ještě nechytá. Film o sedmi statečných běží mou hlavou. Odkud já jenom znám ten jeho výraz? Calverano, ne? Buenos Dias, odkdy pak jezdíš městskou dopravou? Víš, chlapče, povídá ten grázl, nejraději bych na něj jazyk vyplázl, ale poslouchal jsem, co mi odpoví. Víš, chlapče, přišla suchá léta, květ našeho řemesla pomalu odkvétá a z našich koní zbyl jenom podkovy.

Můj kolektiv dneska těžko schrastí práci, tancování v malém už se nevyplácí, nestojí za námi odbory a tak. Ze světa teď sice přišlo dosti žrádla, ale když já byl na letišti, tak přistávala obinadla, a tak teď po večerech stojím v metru jako saniťák. Abych řekl pravdu, už si nevím rady, pomalu řídnou naše řady. A je nás vlastně stále míň a míň. Mnozí chlapci už přesluhují a mladí se těžko rekrutují. Náš život není jako splátem kin.

Calvera sice mluvil otevřeně, ale o to víc u mě klesal v ceně a moje srdce bylo brzy jako led. A moje žluč jako vzpěněná řeka, povídám Calvero, končita čeká. Jsem americký agent, pomodli se naposled. Jo, kdybys měl rukou justici a malou policejní stanici, v rukavičkách si mohl chodit po kraji. Teď jdeš tam a já jdu sem. Kdo z nás dvou dřív vydrancuje, tuto sem. Teď jdeš tam a já jdu sem. Kdo z nás dvou dřív vydrancuje,

0: Rádio Český impuls. Zprávy ve 22.
1: Policisté vyšetřují soukromý domov s pečovatelskou službou z Kladenska. Včera v zařízení se zhruba 20 ubytovaných seniorů zasahovali. Důvodem bylo podezření, že se o klienty nikdo nestará. Pracovnice Kladenské organizace Českého červeného kříže Aneška Černá serveru Novinky.cz řekla, že seniori byli vyhladovělí. Policisté případ vyšetřují jako podezření ze spáchání trestné činnosti. Konkrétnější zatím nebudou. Jejich mluvčí to řekla agentuře ČTK. V domově zůstal zdravotnický dozor záchranářů, nikdo ale nepotřeboval převoz do zdravotnického zařízení. Situací se zabývá také krajský sociální odbor, stejně tak kladenský. Klientům zajišťují náhradní ubytování. Soud ve vídeňském Novém Městě uznal vinným Rakušana Berana A z plánování útoku. Ten chtěl zamířit na koncert americké popové hvězdy Taylor Swiftové ve Vídni v roce 2024. O rozhodnutí soudu napsali agentury APA a DPA. Podle soudu je muž se severomakedonskými kořeny zároveň vinný z podílu na založení teroristické buňky. Výši trestu soud teprve oznámí. Muži ale hrozí až 20 let vězení. Jednotné měsíční hlášení zaměstnavatelů přineslo vzácnou politickou shodu. Za počáteční potíže systému se omluvil ministr práce Aleš Juchelka i jeho předchůdce Marian Jurečka. Oba politici se shodli na tom, že u podobných projektů jsou takové problémy běžné. Ministr Juchelka tvrdí, že systém už je plně funkční.
2: Opravdu se omlouvám všem za porodní bolesti, které tyto velké systémy mají, a myslím si, že už jsme v té cílové pásce. A ještě poslední věc, protože ta vize jakoby jde dál a tato vláda má vizi jednotného inkasního místa.
1: Jednotné měsíční hlášení nahradilo 20 formulářů pro různé úřady. Zaměstnavatelé i účetní si stěžovali, že systém řádně nefunguje. Poukazovali také na to, že je nutné zadávat i údaje, které stát už má. Odborníci proto mluví o zbytečné administrativní zátěži. New York se změní v obří fotbalové hřiště pod širým nebem. 50 ulic v 5 čtvrtích se úplně uzavře pro auta, aby si děti mohly bezpečně hrát a sportovat. Starosta Zohran Mamdani tak reaguje na mistrovství světa ve fotbale, které začíná už 11. června. New Yorkská radnice spustila také loterii o vstupenky na šampionát.
3: Tato iniciativa se nazývá pouliční mistrovství. Atmosféru světového šampionátu tak přinese přímo do sousedství new yorkských rodin. Vybrané školní bloky a ulice ožijí bezplatnými sportovními akademiemi. Cílem je, aby děti sami hrály fotbal, trénovali kličky nebo malovali týmové vlajky. Bezpečný prostor pro sport tak získají rodiny i v hustě obydlených oblastech. Město New York také spustilo pro své obyvatele loterii vstupenek na zápasy tohoto mistrovství. Vítězové získají lístek

0: cestou, let cestou.
1: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.
0: Anta jezdí tam a nákladňáky sem. Tři čumíci jdou rovnou za nosem.
1: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

4 ráno, nebo víc. Jsem vzhůru, koukám na měsíc, anebo dolů do ulic, kde lampy bloudí. Snad je to jedna z nočních můr. Co vidím, to je soudní dvůr a ten mě teď soudí. Soud rána, to je nespavost a notně potměšilý host. Je seriózní na výsost a tak mě teď soudí. Já ale kuráž pozbírám a řeknu, všechno popírám, jen ať si mě soudí. Ať mě klidně soudí.

medvědí, když v roli svědku povědí, že mám ráda třeba růže. I to, že ještě radši spím a ve snech často zabloudím k vůni mužské kůže. To mi nepomůže. Co na půl je, chci docela. Chci vstát jak ptáci z popela a dělat, co se nedělá. A za to mě teď soudí. Chci v kádi světa hledat špunt, když na huntě sem poznám hunt a v zlatě jeho kontrapunkt. Proto nezabloudím. A tak se nepřiznám.

Ten soud mi říká, už to vzdej. Jen na sebe se podívej a zapravdu nám dej, že jsi pěknej ptáček. Jen pohled na svou minulost a pochop, že v nás hárá zlost. Tak požádej nás o milost a začni s pláčem. Já koukám vzhůru na měsíc a taky dolů do ulic a sama sebe slyším říct, nejsem z těch doloudí. Už nechte dalších průtahů, jsem vina v plném rozsahu.

0: Rádio Český impuls. Zprávy ve 23.
1: Paliva budou zítra levnější. Nejvyšší ceny pohonných hmot v pátek klesnou oproti dnešku o víc než půl koruny. Litr benzínu v Česku zlevní o zhruba 60 haléřů na 43 korun 60. Naftu pak čerpací stanice budou moci prodávat nejvýš za 40,20 za litr, to je o 60 haléřů méně než dnes. Vyplývá to z cenového věstníku, který odpoledne zveřejnilo Ministerstvo financí. Vláda v pondělí rozhodla, že regulace cen pohonných hmot budou pokračovat i v červnu. Česko k dennímu nastavování cenových stropů nafty a benzínu přistoupilo v první polovině dubna. Reagovalo na zdražování ropy kvůli konfliktu na Blízkém východě. Odstartovala osvětová akce Rozsviťme Česko. Má rozšířit povědomí o roztroušené skleróze a vyvracet mýty o ní. Informační stánky s odborníky se postupně objeví v 6 krajských městech.
2: Nejčastějším mýtem okolo roztroušené sklerózy je nevyhnutelná invalidita, k té ale díky moderní léčbě nemusí dojít. Ředitelka nadačního fondu Impuls Jitka Špánková vysvětluje, že je ale nutné zareagovat co nejdřív po diagnostice nemoci.
3: Pro ně to fakticky znamená změnu životního stylu. Kromě správně nasazené léčby by tito pacienti měli dbát na zdravý životní styl a pravidelnost pohybu.
2: S tím můžou pomoci třeba několikadenní rekondiční pobyty, které pořádá mimo jiné Unie Roska. Místopředsedkyně její výkonné rady Miriam Svatá popisuje tamní péči.
4: Součást toho jsou ranní rozcvičky, cvičení, plavání, některý mají ergoterapii, můžou tam mít nějaký výlety, přednášky, hlavně se taky setkávají, aby měli si informace a zkušenosti.
2: Podpořit péči i výzkum roztroušené sklerózy můžete zakoupením dárku na stáncích. Tomáš Kabát, Rádio Impuls.
1: Koupání na Šumavě může přijít draho. Turisté se často chladí v Národním parku v Ledovcových jezerech. Tito plavci porušují zákaz a riskují vysoké pokuty.
5: Na Facebook Národního parku vložil turista záběry, na který jsou zachyceni lidé opalující se zřejmě po koupání na břehu Plešného jezera. I v minulých letech turisty lákalo osvěžení právě v Plešném, Čertově nebo Černém jezeře. V jednom případě cizinec jezdil po hladině na paddleboardu. Zakázáno je přitom i koupání psů. Park upozorňuje na možnost udělení vysokých pokut, které se ve právním řízení mohou vyšplhat až na 10 000 korun. Klára Fajstová, Rádio Impuls, Šumava.
1: Bezpilotní letouny napadly 3 tankery takzvané ruské stínové flotily u pobřeží Turecka. O dnešní události informují agentury Reuters a AP. Posádky všech lodí jsou v pořádku. K útoku se zatím nikdo nepřihlásil. V minulosti byly za podobnými ataky ukrajinské drony. Všechna 3 plavidla jsou na západním sankčním seznamu zavedeném kvůli ruské agresi na Ukrajině. Evropské země se snaží zabránit tomu, aby Rusko pomocí zmíněné flotily obcházelo sankce a získávalo příjmy z ropy, kterými financuje válku. Běloruští hokejisté o sobě znovu dají vědět. Mezinárodní hokejová federace umožnila jejich částečný návrat do mezinárodních soutěží. Dnes na webu informovala o tom, že v nadcházející sezóně se běloruští hráči do 18 let zúčastní mistrovství světa. Ženy mohou startovat ve 4. divizi a pravidla se rozvolní i pro hokejistky do 18 let. Mezinárodní hokejová federace zakázala Rusku a spojeneckému Bělorusku účast ve svých soutěžích po napadení Ukrajiny v únoru 2022. Obě země tak mimo jiné letos nestartovaly ani na olympijských hrách v Miláně. Na obloze bude zítra převládat sluníčko, mraky se prosadí v Čechách až večer. Naměříme maximálně 26 stupňů, v Čechách bude místy ještě o 2 víc. Tolik zprávy a ze zpráv je to všechno. Hezký večer přeje Lenka Svobodová.
0: Hrajeme vám na večírek. České písničky 60. až 80. let. Rádio Český impuls.

Představte si Pepu v dřepu, v Adamově rouše a mrňavýho kocoura, jak do zadku ho kouše. Zatěl drápek a trchlápek, vymrštil se jako drátek, hlavou břinkvo umyvadlo, tím to pro něj všechno zvadlo na

0: Rádio Český impuls. Zprávy o půlnoci.
1: Čeští hokejisté končí na mistrovství světa bez medailí. Ve čtvrtfinále šampionátu v Curychu podlehli Finsku 1-4. Už na začátku druhé třetiny prohrával tým kouče Radima Rulíka 0-3. Jediný český gól dal v 31. minutě Filip Hronek. Včerejší porážkou zároveň skončila Rulíkova reprezentační éra. 60-letý kouč převzal národní tým v létě 2023 a hned svou první sezónu ve funkci zakončil na domácím světovém šampionátu v Praze ziskem titulu. Do nového ročníku půjde v roli trenéra extraligového Kladna. Reprezentaci povedou Zdeněk Moták s Pavlem Grosem. Akce Rozsviťme Česko vyvrací mýty o roztroušené skleróze. Informačně vzdělávací turné začalo v Praze a Českých Budějovicích. V příštích dnech projde i čtyřmi dalšími krajskými městy. Ředitelka nadačního fondu Impuls Jitka Špánková vysvětluje, že spousta lidí se roztroušenou sklerózu spojuje s onemocněními, jako je třeba Alzheimerova choroba. Takové srovnání ale podle ní není na místě.
2: Lidé, kteří třeba slyší diagnózu roztroušená skleróza a vědí, co tato nemoc obnáší, tak okamžitě vidí těžkou disabilitu a invaliditu, což už v dnešní době při správně nasazené léčbě nemusí být pravda. Máme celou řadu pacientů, kteří již dlouhou dobu žijí normálním aktivním životem.
1: Klíčem je okamžité nasazení moderních léků a změna životního stylu. Pomáhá zdravá strava, pohyb i odborná péče. Praha má nový územní plán. Ten začne platit 1. září a nahradí současný dokument z roku 1999. Takzvaný metropolitní plán včera po mnohahodinové debatě schválili zastupitelé. Proti schválení na jednání protestovali zástupci veřejnosti z řad místních spolků, zastupitelů některých městských částí nebo zahrádkářů. Plán se podařilo schválit 50 hlasy z celkového počtu 65 zastupitelů. Územní plán je klíčovým dokumentem, který určuje, kde se ve městě smí stavět a v jakém rozsahu. Okolí železniční vlečky na Karlovarsku bude bydlištěm Užovky Stromové. Lokalita pro tohoto kriticky ohroženého plaza bude mezi Kyselkou a Vojkovicemi. Firma, která trať používá, bude kvůli tomu spolupracovat s ochránci přírody.
3: Jedna z největších kolonií Užovek Stromových je nedaleko u Stráže nad Ohří. Pokud po hlavní podkrušnohorské 13 jezdíte autem, vidíte ochranáře, jak kontrolují příkopy, vždycky než začnou pracovat cestáři. Spolupráce je dobrá, hadům se daří. O něco podobného se teď pokouší kolem železniční tratě i výrobce minerálních vod. Vlečka totiž vede krajinou, která připomíná stepní a křoviný biotop. Dušan Valenta, Radio Impuls.
1: Velvyslancem České republiky ve Spojených státech bude Jakub Kulhánek. Velvyslance Česka při OSN a bývalého ministra zahraničí na pozici schválili Američané. S odkazem na ministra zahraničí Petra Macinku to uvedla Česká televize. Přeobsazení postu je součástí balíku změn ve vedení 16 velvyslanectví a stálých misí, které schválila předchozí vláda Petra Fialy. Kabinet Andreje Babiše ho nejprve v lednu zrušil. Nakonec se v něm Babiš s prezidentem Petrem Pavlem podle jeho slov domluvil na čtyřech změnách. Spojené státy, Mexiko a Kanada zavádějí opatření kvůli ebole. Ta budou pro cestující z afrických regionů s nejvyšším rizikem nákazy jednotná. Cílem je ochránit občany i návštěvníky během mistrovství světa ve fotbale, které severoamerické země hostí letos v červnu a červenci, píše to agentura Reuters. Světová zdravotnická organizace nedávno označila epidemii eboly v Kongu za ohrožení veřejného zdraví mezinárodního významu. Dnes má být obloha slunečná, až večer se v Čechách objeví mraky. Teploměr ukáže do 26 stupňů, v Čechách bude místy až 28. Zprávy končí, loučí se Lenka Svobodová.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

je jenom několik takových slov. Jsou prostá, vzácná a nezbytná. Někdy je vyslovujeme příliš často a pak se nám zdají být všední a obyčejná. Ale ten, kdo alespoň jednou poznal jejich pravou cenu, jim už nikdy neukřivdí, neboť jejich cena je cenou a smyslem našeho života.

0: I takhle hraje Český impuls.
1: Máš, má ovečko, dávno spát, i píseň ptáků končí.
0: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.
2: Přicházel s rosou každé ráno, na dveře psal mi, že je sám.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: Rádio Český impuls. České písničky 60. až 80. let.
1: Víte, ono holky, když kluk se stane táto, voníte mu efedrinem, LSD a má to. Budík dává na půl pátou, život by za vás dal. Od božího rána dřeu svýho stroje, 8,5 hodiny nedá si pokoje, svačino jí vstoje, aby pro vás něco znamenal. Mandarinky, banana se pokaždé, když dobírá se, jenomže po nějakém čase každej prevít přejídá se, co je doma, počítá se, ale neláká. Kachna se dá sice solit, celý se dá octem polít, vy kdybyste mohli mezi chlapy ještě jednou volit, vybrali byste si

takovej čenda, když se všechno daří, pracuje hned naproti či ve vedlejší kanceláři, šťastnější než ředitel, odcházíte z každé porady. Když udělá vrku, krátí se vám dech, srdce bě v krku a dělezou po zádech, utálej se jabka z rajské zahrady. Doma se to vleče, to už se někdy stává, většinou vás večer nějak pobolivá hlava, komu chutná káva, pod okny je krám. Argumenty máte v ruce, peníze a papír, tušku za 2-4 měsíčně mu nebudete dělat služku, dejte mu do rukou pušku, střílet už bude sám.

Dejte ono holky, když kluk se stane tátou, voníte mu efedrinem, LSD a mátou, budík dává na půl pátou, život by za vás dal. Vy víte, co je vodit dítě do mateřské školy, když vás nohy pálí, močíte je v karlovarské soli, ale nechápete, jak to bolí, když vám berou sebevědomí. Zkuste si to někdy v zatáčky brát po dvou kolech, zkuste si to na pár týdnů v uranových dolech a na pívem politých stolech najít sebevědomí. A pak se divte tomu a mějte mu to za zlý, že posílá vám šeky, ale si dejma se mazli. Po Evropě jezdí, dělá ty ráka. A on teď holka zdá se úplně jiný, lady stejně sladkým hlasem říká to svý baby, ale ani on už neudrží doma světáka.

0: Čeští hokejisté hledali recept na Finsko marně. Ve čtvrtfinále mistrovství světa v Curychu favoritovi podlehli 1-4 a šampionát pro ně skončil. Už na začátku druhé třetiny prohrával tým kouče Radima Rulíka 0-3. Jediný český gól obstaral v 31. minutě Filip Hronek. Ještě víc nešťastný je čtvrtfinálový konec pro americké hokejisty, kteří ve Švýcarsku doufali v obhajobu loňského zlata. Místo toho je Kanada vyřadila, když si připsala suverénní výhru 4-0. Kanada se v sobotním semifinále střetne s finským přemožitelem našich od 8 hodin večer. Ve druhém souboji se v 15:20 setkají hráči domácího Švýcarska s Nory. Sebejistí domácí přehráli ve čtvrtfinále Švédsko 3-1. Norsko porazilo 2-0 Lotyšsko a mezi nejlepší čtyřku v play-off se dostalo poprvé v historii. Podvodníci ukradli obrovské množství údajů hotelových hostů. Celkem odcizili data o hostech 350 ubytovacích zařízení v 50 zemích, včetně Česka. Nabourali se do komunikace rezervační platformy. Podle bezpečnostních expertů se získanými údaji o pobytech lákají z klientů údaje k platbám. Odhadovaný rozsah potenciálního dopadu může být podle odborníků značný. Kompromitovaná zařízení totiž dokážou současně ubytovat až desítky tisíc hostů a ročně odbaví až miliony pobytů. Elišky přišly o prvenství. Na vrcholu žebříčku nejpoužívanějších dětských jmén je po 13 letech vystřídali Viktorie. Jméno Eliška skončilo na druhém místě a třetí příčku obsadili Sofie. Nejpoužívanějším klučičím jménem je Jakub, druzí skončili Matyášové a třetí Janové. Předseda Českého statistického úřadu Marek Rojíček Impulzu řekl, že rodiče si potrpí na originalitu.
1: Převládá poměrně velká pestrost. Je větší u dívčích jmén, kdy ty rodiče se snaží dávat nějaká jedinečnější jména, nebo víc to podléhá třeba i módním vlivům. Nedá se říct úplně, že by třeba tradiční jména nebyla v kurzu.
0: Žebříček 20 nejčastějších klučičích jmén opustil například Martin a vystřídal ho Jonáš. Jména dědí po svých rodičích hlavně kluci a nejčastěji jsou to Antonínové. U Varšavy řádí lesní požár. Do jeho hašení se zapojili skoro 400 hasičů. Plameny se rozšířily na desítky hektarů. Úřady večer zahájily evakuace vesnic, které jsou v dosahu. Hasiči příčinu požáru zatím neuvedli. Lesníci nicméně nevylučují žhářství. Šíření ohně napomáhá sucho a silný vítr. New York se změní v obří fotbalové hřiště pod širým nebem. 50 ulic v 5 čtvrtích se úplně uzavře pro auta, aby si děti mohly bezpečně hrát a sportovat. Starosta Zohran Mamdány tak reaguje na mistrovství světa ve fotbale, které začíná už 11. června. New Yorkská radnice spustila také loterii o vstupenky na šampionát.
2: Tato iniciativa se nazývá Po uliční mistrovství. Atmosféru světového šampionátu tak přinese přímo do sousedství newyorských rodin. Vybrané školní bloky a ulice užijí bezplatnými sportovními akademiemi. Cílem je, aby děti sami hrály fotbal, trénovali kličky nebo malovali týmové vlajky. Bezpečný prostor pro sport tak získají rodiny i v hustě obydlených oblastech. Město New York také spustilo pro své obyvatele loterii vstupenek na zápasy tohoto mistrovství. Vítězové získají lístek přepočtu za 1150 korun českých. Ze Spojených států Herbika Miller, Radio Impuls.
0: Dnes čekáme hlavně sluníčko, mraky se přidají až večer v Čechách. Naměříme kolem 23 stupňů, v Čechách bude místy až 28. Ze zprávy to všechno, hezký poslech vám přeje Lenka Svobodová.

Šel jsem světem tam a sem, nikdy rovnou za nosem. Měl jsem radost velikou, když jsem mohl jít oklikou. Já jsem viděl víc a dál, nežli kdybych v klidu stál. Jako svatý šel jsem světem plným chyb, pytlák snů a pytlák ryb. Někdy mlčky, jindy zas spoléhal jsem na svůj hlas. Bohu dík i bohužel za to, že jsem život měl.

Šel jsem světem podél vod, šel jsem s větrem o závod, ale čas, ten lakomec, dožene tě nakonec. Poznávám ho po hlase, když ironicky zeptá se, jak se daří. Proti času není zbraň, všichni platíme mu daň, ale proč se jen tak vzdát, dokud žiju, žiju rád. S polemizí oseň, na tom se nic nemění.

hodně lásky, hodně ran, které bolí. Chodím světem dál a dál, cestou vždycky jsem si přál, aby dřív než zazní stop, po mně zůstalo pár stop. Tak jsem káru ze všech sil, podél cest jsem roztrousil.

0: rychle hraje Český impuls.
1: Kdo vchází do tvých snů, má lásko, když nemůžeš v noci spát.
0: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.

0: České písničky 60. až 80. let. Rádio Český impuls.
1: Až mě jednou pustíš k vodě, tak ti asi vyhodí.

Čeští hokejisté končí na mistrovství světa bez medailí. Ve čtvrtfinále šampionátu v Curychu podlehli Finsku 1-4. Už na začátku druhé třetiny prohrával tým kouče Radima Rulíka 0-3. Jediný český gól dal v 31. minutě Filip Hronek. Včerejší porážkou zároveň skončila Rulíkova reprezentační éra. 60-letý kouč převzal národní tým v létě 2023 a hned svou první sezónu ve funkci zakončil na domácím světovém